0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: voda. Život je fajn, život je jako jahoda. Co tě našle, háčku daj.
1: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

Brně končí velký gigant, který znají naši samozřejmě tátové a dědové velmi, a Zetor ukončuje výrobu. Ano, brněnský výrobce traktoru Zetor ukončuje po 80 letech výrobu traktoru tady u nás v Brně. Produkci přesouvá do Indie, výroba v Evropě je podle vedení firmy neefektivní. V Brně zůstane centrála společnosti, vývojové centrum vzniká. Tady také obchod s náhradními díly a distribuční centrum. Ukončení výroby se dotkne 33 lidí. A tak doufejme, že najdou práci. No a Zetor už nebude brněnský, bohužel.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

S krokodýlem si užíváte Hit za hitem, Jarek přeje krásný poslech a my se jdeme podívat na lanovku na Sněžku, protože mnozí z vás vyrazíte na hory, budete si užívat procházky a co tam nového objevíte. V dolní stanici kabinové lanovky na Sněžku v Peci pod Sněžkou vznikla expozice věnovaná nejvyšší české hoře. Novinkou v objektu jsou i zmodernizované záchody, letošní úpravy vnitřku budovy výjdou asi na 10 milionů korun. Jedná se o nejviditelnější změny interiéru dolní stanice od zahájení provozu současné lanovky před více než 10 lety. Tak, těšte se na to, užijte si to, vyšlápněte pak samozřejmě si tu, pokud jenom kouknete, pěkně tu Sněžku nahoru, případně se sveste. Mějte báječné prázdniny a teď příjemný poslech hitu Krokodýla.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

žoral profík nebo amatér, kopce byly, jsou a budou vždycky fér. Jestli

Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Vaší poránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
1: a na procvičení brněnského Hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší poránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: 5 hodin 29,5 minuty. Dobré ráno, přejeme z Rádia Krokodýl. Máme tady 21. červencové ráno a Vítězslavům a Vítězslavám se dneska možná bude stávat o něco lépe, protože oni právě dneska slaví svůj svátek a doufám, že dařit se bude úplně všem. Moc se nám nedaří na silnicích na obchvatu Hodonína u odbočky na Kyjofě. Silnice podle našich informací úplně uzavřená, neb se tam dořešuje nehoda osobního auta s nákladním. Uzavřen je i nájezd na hlavní tah na Břeclav z centra, tak prosím dejte pozor, byl tam nějaký požár toho aut, těch aut, velmi nepříjemná situace, takže tam se asi zdržíte. A pokud v téhle chvíli vyrážíte a říkáte si, co si obléci, no je tam chladno, záleží na tom, kde se nacházíte, třeba ve Vyškově mají necelých 9 stupňů, v Brně máme necelých 13, v Břeclavi 10 a ve Žďáru nad Sázavou mají stupňů 9, to v Jihlavě pouze stupňů 7, ale dneska nám to bude opět příjemně stoupat až někam k 25, i to dnes po ránu zcela určitě probereme. Takže ať už jste na cestě domů, nebo do práce, vstáváte, jdete spát, jste na dovolené, užijte si to i s Krokodýlem. Dobré ráno, dobrý den.
1: To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na Rádiu Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: 3,5 minuty a bude 6:15. Dobré ráno přejeme. Máme tady opět chladné ráno. Necelých 13 stupňů máme v Brně, ve Vyškově 9, v Břeclavi 11, ve Žďáru nad Sázavou jenom 9 stupňů. Odpoledne to bude ale výrazně příjemnější. Má být 23 až 26. Ráno a dopoledne jasno nebo skoro jasno, sem tam mraky. Odpoledne možná v severní části kraje drobná přeháňka. Dobré ráno.
2: Již od středy v nabídce. Bílý jogurt Classic 150 gramů za 8,90 a Bohemia brambůrky 130 gramů různé druhy za 29,90. Najdete v prodejnách Brněnka.
3: Hradní restaurace vás zve na Hrad Svojanov. Zažijte léto plné rytířů, šermířů a historických slavností. Vychutnejte si skvělé občerstvení a dopřejte si zážitek, který jen tak někde nenajdete. Přenocování přímo na hradě. Hrad Svojanov, místo, kam se budete chtít vracet. Více na svojanov.cz.
4: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: I v 21. červencové ráno jste zvolili jako svého společníka Rádio Krokodýl. To nás těší. Dobré ráno přejeme, bude 6 hodin. Ze studia Rádia Krokodýl vám dobré ráno přejí Katka Horáková.
1: A Tonda Kala, krásné úterý. Podle odborníků Brno vzniklo před rokem 1000 našeho letopočtu. Podrobnosti ve zprávách.
0: Nebylo to 850?
1: No, uslyšíš.
0: Jak na to přišli. Co si dáme po šesté? Billyho Joela. Bude i David Guetta, Alphaville a Ivy Max. A taky se chystá Eva Farna. I dnešní ráno je celkem dost chladné, kolik bylo u vás, Katko, dívala ses vůbec?
1: Já mám pocit, že jsem měla v autě 13 stupňů, cca.
0: No, ano, cca je tam tak nějak úplně přesně. V centru Brna máme těch 13 stupňů, ve Vyškově 9, v Břeclavi 11, ve Žďáru stupňů 9. Odpolední teploty budou ale příjemné, 23 až 26. Na severu kraje možná nějaká drobná přehaňka, ale nic velkého.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 6, pěkné ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Brno pravděpodobně vzniklo před rokem 1000 našeho letopočtu. Zjistili to archeologové muzea města Brna. V laboratoři nechali otestovat lidskou kost nalezenou při dřívějších průzkumech na Starém Brně. Dosud konkrétní doklad o počátcích města chyběl.
2: Rádio Krokodýl. Hodonínsko.
1: Nedělní bouřka se prohnala i přes hřbitov v Průšánkách, kde poškodila nebo staticky narušila desítky pomníků. Některé náhrobky spadly a zlomily se. Starosta obce bude u Ministerstva pro místní rozvoj žádat o dotaci z programu Živel.
2: Rádio Krokodýl, Znojemsko.
1: Parkoviště před bývalými městskými lázněmi na náměstí Svobody ve Znojmě je od včerejška uzavřené. Řidiči ho nebudou moci využít do 31. července. Důvodem je dokončování nájezdů, pokládka asfaltu a úpravy autobusových zastávek. Jakub Krejčí a Kateřina Beková získali na mistrovství světa ve vodním slalomu stříbro v časovce kajakrosu. Krejčí v americkém Oklahoma City, kde se za 2 roky pojede o olympijské medaile, ztratil 16/16 na vítězného Brita Clarka. Beková podlehla jen australské hvězdě Foxové.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dneska bude společně s námi hlídat stav silnic. Martina má slovo.
3: Pěkné ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na obchvatu Hodonína u odbočky na Kyjov zasahují záchranáři u nehody osobního auta s nákladním. Silnice je momentálně neprůjezdná a uzavřený je i nájezd na hlavní tah na Břeclav z centra Hodonína. Na D1 na 200 kilometru u Brna směrem od Vyškova stojí u krajnice nepojízdné nákladní auto, projíždějte tam opatrně. A na Žďársku za Ubušínem směrem na Trhonice havarovalo nákladní vozidlo, projíždí se tam v Kyvadlově. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Martina Podleská.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Krokodýla ladíte 2,5 minuty po 6. hodině ranní. My vám přejeme dobré ráno.
1: A taky vám brzy prozradíme, kde dnes bude Krokodýl rozdávat letní drinky zadarmo, tak zůstaňte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Přijímají novou sekretářku. Kolik úderů za minutu zvládnete? Promiňte, já myslela, že hráte písařku a ne karatistku.
3: This car is automatic, systematic, hydromatic. Why's it greased lightning?

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: 6 hodin 12 minut tomu pojďme se podívat do historie na 21. červenec. Například toho dne roku 1380 král Václav IV. Uzavřel v Paříži s francouzským králem Karlem V. smlouvu o vzájemné ochraně a pomoci. Můžeme také zmínit rok 1948. Neuvěřitelné, co se v ten den stalo. Byl přijat zákon, kterým byla veškerá činnost akčních výborů Národní fronty prohlášena za legální, i kdyby byla v rozporu s platnými zákony. Co se člověk zamyslí? Šílené. No nic, pojďme se mrknout dál. Rok 1989 na návštěvu Československa přijela skupina poslanců polského sdružení Solidarita, kteří zde jednali s některými představiteli disentu. Co můžeme zmínit ze světa? Třeba rok 1873, kdy v Iově spáchal Jesse James se svou bandou první úspěšnou vlakovou loupež na Divokém západě. Bylo ukradeno neuvěřitelných $3000. Také mrknem ještě na rok 1969, kdy americký astronaut Neil Armstrong jako první člověk vystoupil na povrch měsíce. Asi jste slyšeli, že někdy tu větu, malý krok pro člověka, ale velký krok pro lidstvo. No a v roce 2011 proběhlo poslední přistání raketoplánu Atlantis a ukončení vesmírného programu Space Shuttle. Kdo dneska slaví narozeniny? Například tady herečka Andrea Růžičková, ta dneska slaví 42. narozeniny. Svátek dneska slaví Vítězslav a Vítězslava. V Belgii slaví Den nezávislosti a pranostika praví, že na svatého Praxeda mlha z rána k zemi usedá. Tak přejem dobré ráno.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na Rádiu Krokodýl.

0: Řeka snů od Billyho Joela tady u nás na Krokodýlu. Možná z těch snů jste právě vypluli, probudili jste se 6 hodin 20 minut tomu a na Krokodýlu jsou pro vás v téhle chvíli připraveny stručné zprávy.
1: A předpověď počasí.
0: Dneska bude samozřejmě teplej, než je tam teď jednou tolik. Je tam necelých 13 stupňů v centru Brna a odpoledne má být 23 až 26. Ráno a zpočátku dopoledne bude skoro jasno až polojasno, v průběhu dne od severu zvětšená oblačnost a na severu možná nějaké drobné přehánky.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. U Hodonína se dnes nad ránem srazilo osobní auto s kamionem. Při nehodě jeden člověk zemřel, po střetu začal osobní vůz hořet. Zákaz používání mobilních telefonů a dalších elektronických komunikačních zařízení ve školách včera podle očekávání vláda podpořila. Účinnost předkladatelé navrhují od 1. září 2027. Britský král Karel III. Včera pověřil nového šéfa Labouristů Andyho Burnhama sestavením vlády. Na dnešek je už naplánováno první zasedání nové vlády. Za posledních 10 let je 7. britským premiérem. Fotbalista Vladimír Darida nepřímo oznámil konec v reprezentaci. Jeho letošní návrat do národního týmu po 5 letech se týkal pouze baráže a následného mistrovství světa. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
0: Za 9 minut bude 6:30.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
2: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
4: Někdy prostě vejdeš a víš, že tohle je tvoje srdcovka. Candy Store. Stylový obchod plný malých i velkých překvapení. Delikatesy světových značek. Originál vedle originálu. Candy Store. Jediná kamenná prodejna, kde věci dávají smysl. Přijď, objev, zamiluj se. Brno, Nové Sady 2. candy@store.cz.
2: Je dobré mít někoho, kdo se o vás postará. Rádio, které pomáhá. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu.
1: Je 6 hodin a 30 minut a i dnes má pro vás Krokodýl 103 svěžích drinků Charlie's z Candy Storeu.
2: No a teď to důležité, kde můžete naši krokohlídku vyhlížet. Odpoledne bude u Semilasa v Brně, tak se zastavte.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Dobré ráno, jdeme na silnice, slovo má Martina.
3: Pěkné ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na obchvatu Hodonína u odbočky na Kyjov zasahují záchranáři u nehody osobního auta s nákladním. Silnice je momentálně neprůjezdná a uzavřený je i nájezd na hlavní tah na Břeclav z centra Hodonína. Na D1 na 200. kilometru u Brna směrem od Vyškova stojí u krajnice nepojízdné nákladní auto, projíždějte tam opatrně. A na Žďársku za Ubušínem směrem na Trhonice havarovalo nákladní vozidlo, projíždí se tam Kyvadlově.
1: Pozor, dejte na trase z Ostrova nad Oslavou na Žďár nad Sázavou. U Vatína stojí odstavený kombajn pro poruchu a blokuje jeden jízdní pruh. Šťastnou cestu.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: let.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
2: 4 minuty po půl sedmé, jdeme za dětmi, máme na ně takový hezký dotaz.
3: Ve školce v Řečkovicích jsme se ptali, kdo je to trdlo.
4: Ten, kdo nic neví.
5: Když si třeba má oběd a pohybrndá se.
6: Když třeba hodí kousek dřeva do záchodu, tak se mu říká to, jak se to jmenuje, trdlo.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
7: Jo.

0: 8 minut po půl 7, kdy posloucháte Rádio Krokodýl, máme venku celkem chladno. 13 stupňů máme v centru Brna, ve Žďáru nad Sázavou 9 stupňů, v Břeclavi 12 a ve Vyškově mají stupňů 10. Odpolední teploty 23 až 26, jasno až polojasno, během odpoledne možná nějaké mraky a na severu kraje možná nějaká drobná přehaňka.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Pěkné ráno. Krajský soud v Brně dnes bude pokračovat v projednávání případu pokusu o vraždu ze srpna 2025, kdy muž po konfliktu před nádražím v Brně nožem zaútočil na jiného. Díky dešťům v minulém týdnu se v téměř celé republice částečně dosytila horní vrstva půdy do 40 cm, hlubší vrstva do 1 metru však zůstává i nadále vysušená. Situace je nejlepší od poloviny června, nicméně se bude opět mírně zhoršovat. Ministr vnitra Lubomír Metnar v reakci na varování německého protějšku před vysokým rizikem útoků v Německu řekl, že bezpečnostní situace v Česku je stabilizovaná. Nejsou podle něj informace, které by vyžadovaly změnu současných opatření. Někdejší kapitán a trenér anglické fotbalové reprezentace Kevin Keegan zemřel. 75-letý dvojnásobný držitel zlatého míče bojoval s rakovinou v pokročilém stádiu. Takové jsou stručné zprávy, hezké ráno.
3: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
4: Zažijte Zlín z nové perspektivy. V nejvyšších patrech ikonického obchodního domu na vás čeká čtyřhvězdičkový hotel Prior. Designové pokoje, panoramatické výhledy a neomezený vstup do dvoupatrového Energy Spa. Vítejte v oblacích. www.hotelprior.cz.
5: Pokaždé, když nakupujete, ceny jako na houpačce. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ale ne v Lidlu. U nás zaplatíte díky cenám v klidu za nákup vybraných produktů o 87 korun méně než v Penny. Lidl, to se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
1: 9 minut a bude 7 hodin, přejeme vám dobré ráno.
2: Hezké ráno, teď do světa tenisu. Marie Bouzková brala včerejší úspěšný vstup do turnaje WTA v Praze jako předčasný dárek dnešním 28. narozeninám, takže přejeme všechno nejlepší. No a díky výhře v prvním kole vykročila za obhajovou titulu a těšilo ji, že nebyla oproti minulým ročníkům příliš nervózní. No a pokud si říkáte, jak moc bude slavit, tak velkou oslavu narozenin prý nechystá, řekla, že jí stačí, že bude slavit svíčkovou a s chutí si dá i buchtičky s krémem, čemuž úplně rozumím.
1: Takže to je představa kvalitních narozenin, svíčková, buchtičky s krémem.
2: U tenistky, vele.
1: Každý to má jinak. Tak držíme palce, ať to klepe dál.
0: Vaše letní rádio. Krokodýl.

0: Quizzer Saturday Night tady u nás na Radio Krokodýl. 2 minuty před 7 hodinou raní.
1: Radio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Hola, hola, F-scéna na Biskupském dvoře volá. Už 23. a 24. července vás čeká 29. ročník letních folklorních večerů, tentokrát věnovaných domů pro Julii. Ve čtvrtek vás strhne pořad Cesta, celovečerní smršť tanců v podání souboru Gymník z Bratislavy a Mladina z Plzně. V pátek se vydejme od pramenu k moři společně s ansábl Flair a pěveckou skupinou Blaženky. Začínáme vždy 7:30 večer na Biskupském dvoře v Brně. Vstupenky jsou v prodeji v Tic Brno a na stránkách Městského divadla Brno. Více na fosjanosik.cz. F-scéna 2026. 2 večery plné hudby, tance, folkloru v srdci Brna.
0: 3/4 minuta schází do 7 hodiny raní. Na Krokodýlu budou další zprávy, které má Katka. Dobré ráno.
4: Pěkné ráno. FIFA se začala zabývat chováním argentinských reprezentantů po finále mistrovství světa. Podrobnosti za chvíli.
0: Po 7 například Taylor Swift. Oh!

0: V centru Brna v téhle chvíli máme 13 stupňů, ve Vyškově 10, ve Znojmě 11 a v Jihlavě pouze stupňů 7. Odpoledne bude ale 23 až 26, na severu kraje možná jen kolem 22 a na severu se očekávají možná i drobné přehánky.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
2: Jsou tu zprávy, vítejte.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
2: Po dopravní nehodě začalo včera odpoledne hořet osobní auto na začátku dálnice D52 u Popovic na Brněnsku. Událost způsobila komplikace v dopravě. Zraněnou řidičku si převzali do péče záchranáři a odvezli ji do nemocnice. Hasiči požár dostali pod kontrolu.
1: Rádio Krokodýl, Blanensko.
2: Státní zástupce obžaloval mladistvého, který měl loni s dalšími 5 dětmi napadnout muže v lese poblíž Adamova na Blanensku. Za výtržnictví mu v případě odsouzení hrozí až rok vězení. Další děti nelze kvůli věku trestně stíhat. Státní zástupce pro ně připravuje návrhy opatření.
1: Rádio Krokodýl, Jihlavsko.
2: Kraj vybral dodavatele, který vyprojektuje polyfunkční dům v ulici Bratří Čapků v Jihlavě. V domě budou i byty pro pracovníky nemocnice. Projektová dokumentace vyjde na víc než 7 milionů korun. Je to výrazně méně, než kraj předpokládal. Mezinárodní fotbalová federace FIFA se začala zabývat chováním argentinských reprezentantů po finále mistrovství světa, v němž podlehli 0-1 po prodloužení Španělsku. Někteří z neúspěšných obhájců titulu po nedělním zápase napadli hráče vítězného týmu a hrozí jim disciplinární tresty.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Na silnice vyrazíme v téhle chvíli společně s Martinou.
3: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na D1 u Brna před omezením na 196. kilometru čekejte v obou směrech zhruba 2-kilometrovou kolonu. Na příjezdu do Brna po D2 od Bratislavy očekávejte kolonu v úseku 3 kilometrů před nájezdem na D1. Na trase z Brna na Uherské Hradiště se kvůli omezení zdržíte v koloně u Křižanovic a další zdržení vás čeká u Zlechova. Na Svitavsku mezi Litomyšlí a Poličkou u odbočky na Sebranice srazilo osobní auto zvěř, dejte tam pozor. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Martina Podleská.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: po ránu potěší, nepíše tuška.
1: Ano, taky to nemám ráda, ale to nevadí, i přesto pro vás budeme mít soutěž s brněnským Hantecem už za pár minut.
0: Až si to odškrtnu, tak budeme nabízet 4 stupenky na koupaliště.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: 7 hodin 11 minut tomu ve hře jsou v téhle chvíli na Krokodýlu 4 vstupenky na koupaliště Kralovo pole.
2: A můžou být vaše, když se jako první právě teď dovoláte do studia Krokodýla na linku 603 103 103 a odhalíte, na cože se Žanek ptá.
1: A na cože se to tedy ptá?
3: Komity, co to znamená, když je něco těžká levandula?
1: Těžká levandula, co to tak jako může být? My jsme se zeptali i Brňanů.
4: Těžká levandule, to je buď, že hodně voníte po levanduli, anebo vás bolí hlava.
5: Vyčerpaná manželka.
6: Těžko říct, nevím, fakt nevím.

0: Taky něco s policajtem určitě.
1: Zase ta manželka tam musí figurovat.
2: Vyčerpaná manželka se mi moc líbila. Rádio Krokodýl, dobrý den.
3: Dobré ráno.
2: Kdo pak tam?
3: Kuba, Kuřim.
2: Kubo, s Kuřimi, zdravíme. Víte, co to je? Těžká levandula?
3: Ještě jednou, protože jsem to neslyšel.
2: Co to může být těžká levandula?
3: Něco jako hodně levýho, ale...
2: Hodně levýho. Jako, já si myslím, že to asi...
1: My bychom
2: jako,
1: to asi uznali.
2: Asi uznali, protože ono se tak na to dá odpovědět jako poměrně dost rozsáhle a Žanek říká...
4: Když je něco těžká levandula, znamená to, že se něco nepodařilo, že je to špatný.
2: Tak my doufáme, že se vám dneska bude dařit stejně jako teď.
3: Jo, děkuju, taky.
1: Blahopřejeme.
2: Gratulujeme, mějte se hezky, naschranou.
3: Taky hezky, den.
5: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: Dali jsme si Bonnie Tyler tady u nás na Radiu Krokodýl 19 minut po 7 hodině dospívala, jak máme venku chladno, v Brně máme 13 stupňů, ve Vyškově 10, Břeclav hlásí 12, Znojmo 11, Jihlava jenom stupňů 7. Odpoledne 23 až 26, na severu kraje lokálně kolem 22 a na severu se možná můžou objevit drobné přehánky.
1: Radio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Obyvatelé Obřana Bílovic musí od včerejška počítat s další dopravní komplikací. Kvůli opravě ulice Hradiska se mění trasa náhradní autobusové linky X75, která tu jezdí místo uzavřené Frejčejovy ulice. Policie dál vyšetřuje sobotní nehodu dvou autobusů u Lechovic na Znojemsku. Z obecného ohrožení z nedbalosti podezírá řidiče, který podle ní nedal přednost v jízdě. Nikdo z 32 zraněných už není v ohrožení života. Do Česka se včera vrátili dva vrtulníky, které pomáhaly při hašení rozsáhlých požárů ve Francii. Jejich posádky provedly stovky zhozů vody. Čeští hasiči nyní pomáhají ještě s likvidací požárů v Řecku. V Madridu včera večer vrcholily oslavy vítězství španělských fotbalistů na mistrovství světa. V ulicích se jich účastnili skoro 2 miliony lidí. Předtím tým přijali král a premiér. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
1: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
3: Už tam budem?
4: Nech toho.
3: Raději už tam budem.
4: Přestaň. Štěl mě vedro.
1: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.

0: celou jižní Moravu.
1: Taky jsem si byl tak trošku osvěžej, teďka jsem byl dole v obchodě, kupoval jsem si oplatku a říkám paní, je, vy nás tady hrajete? Ona říkala, jo, dobře tam hrajou, ona si nevěděla, že jsem odsuť, dobře tam hrajou a jsou tam dobrý chlapi a ženský, jak to mám vyřídit, prosím tě teda, ona ano, nevěděla, že to budu vyřizovat.
2: Už to ví paní, tak zdravíme.
1: Jinak i dnes budeme osvěžovat vás všechny, protože máme pro vás 103 svěžích drinků Charlie's z Candy Store.
2: No, odpoledne se můžete těšit u Semila se v Brně, tak si to nenechte ujít.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Zkontrolujeme silnice, slovo má Martina.
4: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na D1 u Brna před omezením na 196. kilometru čekejte v obou směrech zhruba 2-kilometrovou kolonu. Na příjezdu do Brna po D2 od Bratislavy očekávejte kolonu v úseku 3 kilometrů před nájezdem na D1. Na trase z Brna na Uherské Hradiště se kvůli omezení zdržíte v koloně u Křižanovic a další zdržení vás čeká u Zlechova. Na Svitavsku mezi Litomyšlí a Poličkou u odbočky na Sebraně se srazilo osobní auto zvěř, dejte tam pozor. Pro Rádio Krokodýl z Global asistent Martina Podleská.
1: Martino, děkujeme, je tady dopravní nehoda, která je na výjezdu z Vyškova před připojením k D1 ve směru k Brnu, tam se srazila dvě osobní auta, je to v podstatě 430 a D1 to křížení. V Kyjově v ulici Boršovská dejte pozor na proporuchu odstavené osobní auto. Jinak by to snad mělo být vše. Přejeme šťastnou cestu.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 4 minuty po půl osmé, vyrážíme za dětmi.
2: Ve školce v Králově Poli se ptáme, kdo je to ufon a jak vypadá.
3: Ufon je takovej zelený a má 2 oči.
4: Ten ufon je takový zelený a lítá v planetě v lítajícím talíři.
5: Je velký a má strašně velký uši.
6: To je takovej manťan a má 1 oko.
7: To je v planetě takovej, tam je takovej netvor a vypadá takovej zelený, je celý.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Krokodýl.

0: Ozone dorozděny na rádiu Krokodýl 8 minut po půl osmé. V centru Brna už máme krásných 16 stupňů. To je zima. No prosím nás, ráno bylo nějakých 12-13. Ve Vyškově máme 15, ve Žďáru 12 stupňů, v Břeclavi 15 a ve Znojmě 13. Odpoledne se čeká 23 až 26, má být skoro jasno až polojasno. Odpoledne možná na severu kraje drobné přehánky.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. U Hodonína se dnes nad ránem srazilo osobní auto s kamionem. Při nehodě jeden člověk zemřel. Po střetu začal osobní vůz hořet. Silnice první třídy číslo 55 je v místě neprůjezdná. Objízdná trasa vede přes Hodonín. Zákaz používání mobilních telefonů a dalších elektronických komunikačních zařízení ve školách včera podle očekávání vláda podpořila. Účinnost předkladatelé navrhují od 1. září 2027. V Austrálii se narodila vzácná jednovaječná čtyřčata. Holčičky přivedla na svět při císařském řezu 34letá žena. Fotbalista Vladimír Darida nepřímo oznámil konec v reprezentaci. Jeho letošní návrat do národního týmu po 5 letech se podle něj týkal pouze baráže a následného mistrovství světa. Tolik přehled zpráv, hezké ráno.
3: Káťo, jedeme do Olympia parku.
4: Jo, tam mají super hřiště, vláčky a dráhu na kolečkáče.
3: Tak si nezapomeň brusle, my s tátou si je bereme taky. Dáme si pořádně do těla na čerstvém vzduchu.
4: Jupi, a od 8. srpna začíná nejléto, proto určitě pojedeme do Olympie Brno.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
6: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Doktor Max.
1: Rádio Krokodýl. To nejlepší po ránu.
2: No je to nejlepší po ránu.

0: o mužích. Jen dobře.
1: A to jako jde?
2: 10 minut a bude 8 z Krokodýla. Přejem dobré ráno.
1: Hezké ráno. Kanadský rapper Drake je velmi úspěšný, co se hudební kariéry týče. Nicméně je i známý svými vysokými a často neúspěšnými sázkami na sportovní akce. A teď se opět spálil ve finále fotbalového mistrovství světa, kdy věřil Argentině. Podle zveřejněného tiketu na sociálních sítích ho to stálo 1,5 milionu dolarů, což je v přepočtu přes 30 milionů korun. Kolik ten chlap musí vydělávat, že si takhle jako vsadí, se říkám.
2: Na jeden zápas. Se měl zeptat mě, abych mu řekl, že vyhraju Španěle.
1: No ne, hlavně já jsem si říkala, že by bylo dobrý, kdyby třeba příště nás Drake veřejně informoval o tom, na koho si vsadí, a my si to tam hodíme přesně naopak, když má tak dobrý odhad. Chlapec.
2: Prosím tě, ty se v těch sociálních sítích vyznáš, tak to prosím tě sleduj, jde na vědět. Děkujeme.
0: Okay. Rádio Krokodýl. O mužích. Jen dobře. Krokodýl.

0: Christina Aguilera a Pitbull na Rádiu Krokodýl 2 minuty před 8 hodinou.
1: Rádio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Zveme vás na léto z Café Práh. Dnes se můžete těšit na open air koncert před kavárnou, na kterém zahraje a vystoupí vokální skupina Mošny z Brna a 2 pražské kapely Mrakoplaš a Choroši. Čeká vás dobrá muzika a příjemné posezení. Začátek v 19 hodin. Těšíme se na vás dnes v Café Práh u brněnské Vaňkovky. Víc o festivalu a jeho další program na www.cafepraha.cz.
1: Rádio Krokodýl.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
0: 3/4 minuty schází do 8 hodiny ranní. Na Krokodýlu budou zprávy, které má Katka. Dobré ráno.
6: Pěkné ráno. Podle odborníků Brno vzniklo před rokem 1000 našeho letopočtu. Podrobnosti už za chvíli.
0: Po 8, co dáme? Například Color City Telodisco. Bude i Joan Jett. A taky léto, tedy Rybičky 48.
7: Léto a já všechno v péči mám.
0: Jak to vypadá s počasím? V centru Brna máme 16 stupňů, ve Vyškově 15, ve Žďáru nad Sázavou 12, v Jihlavě 9, v Břeclavi 15 a ve Znojmě je 13 stupňů. Odpolední teploty na jihu Moravy budou příjemné 23 až 26 stupňů. Na severu kraje pouze kolem 22 a tam možná drobné přehánky.
8: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Právě Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
6: Je 8, hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
6: Brno pravděpodobně vzniklo před rokem 1000 našeho letopočtu. Zjistili to archeologové muzea města Brna. V laboratoři nechali otestovat lidskou kost nalezenou při dřívějších průzkumech na Starém Brně. Dosud konkrétní doklad o počátcích města chyběl.
2: Rádio Krokodýl. Hodonínsko.
6: U Hodonína se dnes nad ránem srazilo osobní auto s kamionem. Při nehodě jeden člověk zemřel. Po střetu začal osobní vůz hořet. Silnice první třídy číslo 55 je v místě neprůjezdná. Objízdná trasa vede přes Hodonín.
2: Rádio Krokodýl. Znojemsko.
6: Parkoviště před bývalými městskými lázněmi na náměstí Svobody ve Znojmě je od včerejška uzavřené. Řidiči ho nebudou moci využít do 31. července. Důvodem je dokončování nájezdů, pokládka asfaltu a úpravy autobusových zastávek. Jakub Krejčí a Kateřina Beková získali na mistrovství světa ve vodním slalomu stříbro v časovce kajakrosu. Krejčí v americkém Oklahoma City, kde se za 2 roky pojede o olympijské medaile, ztratil 16 setin na vítězného Brita Clarka. Beková podlehla jen australské hvězdě Foxové.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré ráno, jdeme na silnice, slovo má Martina.
9: Fakt to zvonilo dlouho.
0: To jsem se trošku uklikl, pojďme o kousíček dál.
9: To je divný, ale to fakt...
0: Já jsem se tady stříhal, Michal, to je tak, když je člověk v práci a dělá něco, co nemá, jsem si zesílil, tak teď už to bude správně.
9: Pěkné ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně Medlánkách v Hudcově ulici došlo k nehodě, počítejte tam s omezením. Na Svitavsku v Poličce dejte pozor v Tyršově ulici, kde havarovalo osobní auto. Na D1 zpomaluje doprava u Holubic v okolí 210. kilometru ve směru z Vyškova na Brno. U Brna před omezením na 196. kilometru jsou kolony v obou směrech v délce zhruba 3 kilometrů. 3,5 kilometru dlouhá kolona vás čeká na příjezdu do Brna po D2 od Bratislavy. Na trase z Brna na Uherské Hradiště jsou kolony před omezením u Křižanovic a také u Zlechova. A na trase z Uherského Hradiště na Otrokovice ve Spytihněvi došlo ke srážce osobního auta s nákladním. Nehodu šetří policie a je tam zhruba 2-kilometrová kolona. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Martina Podleská.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích?
10: Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07.
2: Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jsou 3 minuty po 8 hodině raní, přejeme vám dobré ráno.
1: Já teda úplně brečím a štěstí, že Martin je dobře vychovaná a nepoužívá vulgarizmy, možná bychom se něco přeučili, ale máme pro vás krásnou částku peněz, 111 100 korun ve hře za náš krokodýlí zvuk už za pár minut.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: 10,5 minuty po 8 hodině raní máme krásnou částku. Jsou tam moc pěkný čísla.
2: To jo, samý stejný, to je, to numerologicky bude zajímavý. 111 100 korun ve hře právě teď na lince 603 103 103.
1: A když to vyhrajete, tak teda, aby to bylo úplně, prosím vás, úplně jakože přesný, tak já vám k tomu ještě přidám těch 11 korun, kdyby náhodou. Aby to
2: tak
1: bylo...
2: ty 10, já tu kačku.
1: Dobře, aby to bylo 111, 111. Radio Krokodýl, dobrý den.
3: Je, ahoj, tady Hana.
1: Ahoj, Hani, daří se?
3: Jo, báječně.
1: A jako, čím to, že se daří báječně? Jako, dobře jsi se vyspala, dobře no, nasnídala.
3: No tak práci, zdala, všechno v pohodě.
1: To je hezký. Tak prosím tě, zlepšíme tvůj mentální stav ještě víc, nabídneme peníze. Co ty na to?
3: Jo, to by bylo skvělý. No. To by bylo úplně skvělý.
1: No, ale ještě říct tu správnou odpověď, že?
3: No.
1: A ta zní?
3: Trhání papírového kalendáře. Ten, já nevím, pro některé lidi to je prostě stará věc, která se používá, ale já ho používám.
1: Jasně, kroužky.
3: Moje takový... kalendář stolní, papírový na stole.
1: Stolní papírový.
3: Přetočení jakoby toho týdne.
1: No, já se na něj přesně dívám na ten kalendář.
2: Já jsem se nejdřív bála, že to bude trhání zubu, trošku by mě zatrnulo.
1: Dobře, tak jdeme trhat kalendář. Za mě jo.
2: Mm-hmm.
1: Ale na nás nezáleží teda, záleží na arbitrovi.
3: Ne, to nestrašte, já měl jsem infarkt ještě.
2: To bychom neradi.
1: Počkej, ale bychom jako přinesli jako změnu zdravotního stavu, jako nepěknou, to ne, to nechceme. No nic, co říká arbitr?

0: si můžeš vydechnout, nevyhrála jsi, zatím ne.
1: Jsem se začala klepat, dobrý, tak nevadí, jo.
2: Tak někdy příště, díky, ahoj.
0: Hezký den.
1: Díky, ahoj.
3: Kromě zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali

0: Bastille Pompeii na rádiu Krokodýl ve chvíli, kdy má pro vás Katka připravené stručné zprávy.
1: A Tunda předpověď počasí.
0: V centru Brna máme 17 stupňů, ve Vyškově 16, ve Žďáru nad Sázavou 13,5 a v Břeclavi mají stupňů 16. Odpolední maxima 23 až 26. Na severu kraje lokálně jen kolem 22 a tam se možná vyskytnou drobné přeháňky.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. V Brně vyrostl další poeziomat. Najdete ho na Kraví hoře a připomíná periskop ponorky. Zpívá a vypráví o místě, kde stojí. Díky dešťu v minulém týdnu se v téměř celé republice částečně dusitila horní vrstva půdy do 40 cm. Hlubší vrstva do 1 metru však zůstává i nadále vysušená. Situace je nejlepší od poloviny června, nicméně se bude opět mírně zhoršovat. Ministr vnitra Lubomír Metnar v reakci na varování německého protějšku před vysokým rizikem útoků v Německu řekl, že bezpečnostní situace v České republice je stabilizovaná. Nejsou podle něj informace, které by vyžadovaly změnu současných opatření. V Madridu včera večer vrcholily oslavy vítězství španělských fotbalistů na mistrovství světa. V ulicích se jich účastnili skoro 2 miliony lidí. Předtím tým přijali král a premiér. Takové jsou stručné zprávy. Hezké ráno.
0: 9,5 minuty a bude půl deváté.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
4: Již od středy v nabídce. Bílý jogurt Classic 150 gramů za 8,90 a Bohemia brambůrky 130 gramů různé druhy za 29,90. Najdete v prodejnách Rapo.
3: Fordáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
5: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
6: Prožijte příjemné letní večery ve společnosti výjimečných hereckých osobností. Divadelní představení a koncerty pod širým nebem na letní scéně divadla Bolka Polívky. Těšíme se na vás v amfiteátru na Kraví hoře v Brně. Vstupenky zakoupíte v pokladně divadla a na www.divadlobolkapolivky.cz.
5: Pršet nebude. Váš Bolek.
7: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
8: A tož si ty hloupý v takém horku. Od té doby, co máme doma klimačku od té firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však do večchasu k nám, koláčka jim dám.
7: Říkáš klimatizací? A od kéhože je?
8: No přece od Klimastylu z Hodonína.
9: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
2: Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu.
1: To si tak jdete ve správný čas na správné místě a najednou ejhle, krokohlídka a rozdává 103 svěžích drinků Charlie's z Candy Store.
2: Ejhle si můžete říct i dneska odpoledne, osvěžení od krokodýla zdarma se dočkáte v Brně u Semilasa, tak si to nenechte ujít.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Jdeme na silnice, slovo má Martina.
3: Pěkné ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně Medlánkách v Hudcově ulici došlo k nehodě, počítejte tam s omezením. Na Svitavsku v Poličce dejte pozor v Tyršově ulici, kde havarovalo osobní auto. Na D1 zpomaluje doprava u Holubic v okolí 210. kilometru ve směru z Vyškova na Brno. U Brna před omezením na 196. kilometru jsou kolony v obou směrech v délce zhruba 3 kilometrů. 3,5 kilometru dlouhá kolona vás čeká na příjezdu do Brna po D2 od Bratislavy. Na trase z Brna na Uherské Hradiště jsou kolony před omezením u Křižanovic a také u Zlechova. A na trase z Uherského Hradiště na Otrokovice ve Spytihněvi došlo ke srážce osobního auta s nákladním. Nehodu šetří policie a je tam zhruba 2-kilometrová kolona. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Martina Podleská.
1: Martino, děkujeme, ještě nám tady přibyla nehoda na D1, kilometr 196 ve směru od Vyškova k Brnu. Tam se řeší nehoda osobního auta do svodidel.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší porad.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 5,5 minuty po půl deváté jdeme za dětmi.
2: Ve školce na Lesné se ptáme, kdo je to vandal.
3: No, to je takovej pán, který je strašně zlej.
4: Ten vandal, tak to je taky zlej chlap.
5: Oni

0: povídáš, tak tě může i ukrást.
1: Když ti dá nějaký bonbon, tak ať tě ani nedopadne ho sníst.
2: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Becky G na rádiu Krokodýl 5 minut před 8:45, kdy nám poskočila teplota v centru Brna už na 18 stupňů. Odpoledne se čeká až 26, na severu kraje lokálně jen kolem 22. Má být skoro jasno nebo polojasno, potom mraky, ale ty budou hlavně v severní části kraje, kde může být i nějaká drobná přehánka.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Policie dál vyšetřuje sobotní nehodu dvou autobusů u Lechovic na Znojemsku. Z obecného ohrožení z nedbalosti podezírá řidiče, který podle ní nedal přednost v jízdě. Nikdo z 32 zraněných už není v ohrožení života. 5 odborových organizací, které působí na pražském letišti, vyhlásilo stávkovou pohotovost kvůli výběru Radomíra Lašáka na pozici předsedy představenstva letiště Praha. Vyzvali premiéra Babiše a ministryně financí Schillerovou, aby výběr Lašáka přehodnotili. Do Česka se včera vrátili 2 vrtulníky, které pomáhaly při hašení rozsáhlých požárů ve Francii. Jejich posádky provedly stovky zhozů vody. Čeští haseči nyní pomáhají ještě s likvidací požárů v Řecku. Do tenisového turnaje Prague Open na Štvanici dnes vstoupí nasazená dvojka Barbora Krejčíková čerstvá vítězka z Athén nastoupí k českému souboji proti Lindě Fruvertové. Takový je přehled zpráv, hezké ráno.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
5: Přemýšlíte, kam v létě s rodinou na nezapomenutelný zážitek? Přijměte naše pozvání na gala show Kůň pátý element. Mýtický příběh naplněný akcí, ohňovými efekty, s novou hudbou a souzněním s koňmi. Lístky si rezervujte již nyní na ticketportal.cz. Kůň pátý element. Lepší než dovolená u moře. Již nyní ve westernovém městečku Boskovice.
6: Dámy a pánové, v Aqualandu Moravia právě startuje filmové léto.
7: A co bude ve stejné zemi?
6: Filmoví hrdinové, speciální program a spousta letní zábavy. Zábava pro celou rodinu na tobogánech, atrakcích a v bazénech.
8: Limitovanou nabídku vstupenek najdete na gopayse.cz.
9: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
10: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
1: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
11: No je to nejlepší po ránu.

0: Dámy a pánové, blbec nakonec.
1: 9 minut před devátou o tom, že ne znamená zkrátka ne.
2: A podrobnosti má mluvčí brněnských strážníků Markéta Skřivánková.
3: Krásný den všem posluchačům Rádia Krokodýl. Hlídka městské policie mizela na přelomu týdne do Češnické ulice, kde údajně došlo k potyčce mezi mužem a ženou. Strážníci tu kontaktovali 50-letého muže, který měl zaschlou krev na obličeji, a 47-letou ženu s oděrkami na ruce. Muž strážníkům tvrdil, že před chvílí upadl a způsobil si tím zranění. Za to 47-letá žena hlídce vylíčila, že si k ní přisedl, povídali si a popíjeli alkohol. Po chvíli ale údajně nabídl sexuální styk, což odmítla. Jenže muž prý začal bez jejího souhlasu odtahávat na intimních partiích a tak ho udeřila do horní části těla. Starší muž ale i přesto trval na tom, že si rány způsobil sám. Vzhledem k jeho zranění strážníci přivolali záchranáře, kteří si ho po příjezdu převzali do péče a následně převezli do nemocnice. Po konzultaci se státními policisty předali strážníci případ úředníkům. Ode mě je to pro dnešek. Děkuji za pozornost a za městskou policii Brno. Přeji vám všem krásný den.
1: Děkujem.
2: Tolik mluvčí brněnských strážníků Markéta Skřivánková. Přejeme hezké úterý.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
3: Zažijte Zlín z nové perspektivy. V nejvyšších patrech ikonického obchodního domu na vás čeká čtyřhvězdičkový hotel Prior. Designové pokoje, panoramatické výhledy a neomezený vstup do dvoupatrového Energy Spa. Vítejte v oblacích. www.hotelprior.cz
4: 8 hodin 59 minut je přesný čas. Máme úterý 21. července ze studia Rádia Krokodýl. Hezké dopoledne přejí Katka Horáková.
5: A Tunda Kale, hezký den. A ve zprávách o tom, že v Brně na Kraví hoře vyrostl poeziomat.
4: Po deváté dáme 99. Dáme třeba Counting Crows. Spice Girls. A budou i bratři Gallagherové, tedy Oasis. Dnešní počasí bude letní, i když žádný velký pařák nás dneska nečeká. Ze současných 19 stupňů, které máme v centru, se nám to odpoledne vyšplhá maximálně na 26, na severu jen 22 a tam možná někde drobné přehánky.
6: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
7: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
5: Přeji hezké dopoledne.
7: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
5: V Brně vyrostl další poeziomat, najdete ho na Kraví hoře a připomíná periskop ponorky. Má kliku a po zatočení zpívá a vypráví o místě, kde stojí. Nabízí poetická díla oblíbených brněnských autorů, básně pro děti nebo slavné hudební skladby.
7: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
5: Nedělní bouřka se prohnala i přes hřbitov v Průšánkách, kde poškodila nebo staticky narušila desítky pomníků. Některé náhrobky spadly a zlomily se. Starosta obce bude u Ministerstva pro místní rozvoj žádat o dotaci z programu Živel.
7: Rádio Krokodýl, Jihlavsko.
5: Kraj vybral dodavatele, který vyprojektuje polyfunkční dům v ulici Bratří Čapků v Jihlavě. V domě budou i byty pro pracovníky nemocnice. Projektová dokumentace vyjde na víc než 7 milionů korun. Je to výrazně méně, než kraj předpokládal. Bez Lionela Messiho a řady dalších hvězd se včera večer vrátili argentinští fotbalisté po prohraném finále mistrovství světa do vlasti. V deštivém počasí na ně čekalo velké množství fanoušků. Navzdory porážce slíbil argentinský prezident vyhlásit státní svátek na počest hráčů.
7: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
4: Kontrolujeme silnice, to za nás udělá Martina.
8: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na D1 u Brna před omezením na 196. kilometru je ve směru od Vyškova aktuálně kolona od 202. kilometru. 3-kilometrová kolona vás čeká před Brnem na bratislavské D2. Na trase z Brna na Uherské Hradiště jsou v obou směrech kolony před omezením u Křižanovic a u Zlechova. Na Brněnsku v Hradčanech v Drásovské ulici bouralo osobní auto. Provoz je tam omezený pouze mírně. Před Hodonínem směrem z Ratíškovic bouralo osobní auto s nákladním. Provoz je částečně blokovaný. A před Hodonínem směrem z Břeclavy vás čeká 1,5 kilometru dlouhá kolona kvůli zúžení. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Martina Podleská.
7: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Tři minuty po deváté hodině se musím pochlubit. Normálně včera jsem měl pořád neuvěřitelná věc. Po 6 měsících jsem takhle přijel s autem k parkovacímu automatu, otevřel jsem okýnko a levou rukou jsem si podal parkovací lístek.
1: No to je ale výkon po tom tvém zranění.
0: Po 6 měsících. Gratulujeme.
1: Radio Krokodýl.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Ptá se lyžař. Je pravda, že sjezd z toho kopce je hodně nebezpečný? To je blbost. Všichni se zabíjí až dole.

0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.
1: Program zavináč krokodil.cz, tam byste měli psát, pokud chcete zahrát hit vašeho života. Ať už pro radost, pro zlepšení nálady, jako vzpomínku, dneska napsal Pavel. Cokoliv od Pink mě vždycky zvedne náladu. Tak mi ji prosím zahrajte. No, tak to jdeme zahrát.
0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Stárneme úplně všichni, ne každý je si ale ochoten přiznat, že už nemá na to, na co měl dřív. Kam tím mířím? Přišel nám takový velmi zajímavý mail od Dana Kopečka, který říkal, že by nebylo špatné, kdyby se začalo mluvit i o věcech, o kterých se v podstatě nemluví. Jak píše, o sexu a o drogách se do éteru mluví poměrně hodně, ale už méně se lidé věnují problematice, že starší řidiči by se měli zamyslet nad tím, jestli na to ještě mají. Argument, já řídím 50 let a to musím umět. No, to sice jako jo, ale doba se nám malinko posunula, všechno se zrychlilo, ale ty reflexy se u některých starších řidičů výrazně zpomalují. To, že jsou lékařské prohlídky, jestli to odpovídá zdravotně, je sice hezká věc, ale možná moje dcera teď dělá řidičák, nebo se o to snaží, tak říkala, že by nebylo špatné, kdyby i starší řidiči chodili na přezkoušení jednou za dva roky, jestli ještě zvládají ty dopravní předpisy. Ano, není to jednoduché si říct, už to asi nebudu řídit, už to přenechám někomu jinému, ale zkuste se nad tím zamyslet a nějakým vhodným způsobem si doma promluvit o tom se svými rodiči, prarodiči, jestli stále ještě je nutné, aby řídili oni. Jestli je třeba nechcete vozit vy, to nechám samozřejmě na vás, ale myslím si, že tohle by bylo úspěšné pro nás, pro všechny, kdyby jsme se nad tím někteří zamysleli. Je mi jasné, že v téhle chvíli neoslovím velkou spoustu lidí, ale i když se osloví jedno jediné procento, tak to možná bude zase o něco příjemnější. Vy jste s Krokodýlem, má tady další 90. Spin Doctors, Vanessa Charlton, také Jimmy Cliff a taky pro vás chystám hit v jedné sekundě. Z Krokodýla pěkné dopoledne.
0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
2: Někdy prostě vejdeš a víš, že tohle je tvoje srdcovka. Candy Store. Stylový obchod plný malých i velkých překvapení. Delikatesy světových značek. Originál vedle originálu. Candy Store. Jediná kamenná prodejna, kde věci dávají smysl. Přijď, objev, zamiluj se. Brno, Nové Sady 2. candy@store.cz.
0: Rádio Krokodýl. Tonda Kala.
3: Telapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Telapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Telapnet.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
0: Je dobré se usmívat. Rádio Krokodýl. Nechte se bavit. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Rádio Krokodýl. Poznej hit v jedné sekundě.
1: Jeden hit, jedna sekunda.
0: Poslouchej a vyhrávej.
2: Z roku 1993, odkud byl Jimmy Cliff, se přesuneme do roku 2011, odkud je dnešní hit v jedné sekundě. Když ho uhodnete na telefonu 603 103 103, mám tady pro vás připraveny dvě vstupenky na představení Kůň pátý element. Jedná se o představení plné kaskadérských výkonů, akrobatických prvků a světelných scén ve westernovém městečku v Boskovicích. Takže jestli chcete, můžete volat 603 103 103. A cože dneska hádáme za hit? Tady tenhle.
3: 3, 2, 1, go!
2: Třikrát ten samý akord. Rádio Krokodýl, dobrý den.
4: Dobrý den, tady Irena.
2: Irenko, zdravím, byste poznala ten hit v jedné sekundě?
4: Já se omlouvám, já bych potřebovala ještě jednou, protože já to mám internetově a je to trošku pozadu.
2: Jo, aha, tak tady ho máte.
4: Tak, to bude Rihanna.
2: Býváte často takhle úspěšná, vždycky na prvním pokus hned správně?
4: To já nebývám nikdy skoro.
2: Tak se to dneska změnilo, tak já vám gratuluju. Uhodla jste?
4: Tak to je super, super, moc děkuju.
2: Není zač, mějte se moc hezky, zatím naschranou.
4: Taky naschla.
2: Dáme si to celé, Rihanna.

0: z roku 2011, odkud byl dnešní hit. V jedné sekundě se vrátíme zase s muzikou do 90. let. Do desáté si dáme například Ronana Keatinga. Dianu King. A taky třeba Michaela Jacksona. Vítězslava Vítězslava dneska slaví svátek krokodýl. Gratuluje!
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.

0: www.klimastyle.cz.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Zažijte Zlín z nové perspektivy. V nejvyšších patrech ikonického obchodního domu na vás čeká čtyřhvězdičkový Hotel Prior. Designové pokoje, panoramatické výhledy a neomezený vstup do dvoupatrového Energy Spa. Vítejte v oblacích. www.hotelprior.cz.
3: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
4: Rádio Krokodýl. 99. Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let. 99. Každý den po 9. hodině. 99 na rádiu Krokodýl.

0: Klasická 90 z roku 1996 tady u nás na Krokodilu. Backstreet Boys, Get Down. 2 minuty a bude 10 hodin.
1: Radio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Hola, hola, F-scéna na Biskupském dvoře volá. Už 23. a 24. července vás čeká 29. ročník letních folklorních večerů, tentokrát věnovaných Domu pro Julii. Ve čtvrtek vás strhne pořad Cesta, celovečerní smršť tanců v podání souboru Gymnik z Bratislavy a Mladina z Plzně. V pátek se vydejme od pramenu k moři společně s ansábl Flair a pěveckou skupinou Blaženky. Začínáme vždy 7:30 večer na Biskupském dvoře v Brně. Vstupenky jsou v prodeji v TIC Brno a na stránkách Městského divadla Brno. Více na fosjanosik.cz. F-scéna 2026. 2 večery plné hudby, tance, folkloru v srdci Brna.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 10. hodině si dáme kávečku, úplně přesně espresso macchiato. Bude i Dario G. A chystá se i Gump.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Na jihu Moravě nás tady dneska čeká odpoledne až 26 stupňů. Ještě musíme chvilku vydržet. Máme tady v centru Brna 20,5, Břeclav hlásí 19,5, Znojmo 17,5. Na severu kraje jen kolem 22 stupňů a tam odpoledne možná drobné přehaňky.
4: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
5: Pěkné dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
5: Jižní část Brna se změní k nepoznání. V nové čtvrti Trnitá vzniká několik velkolepých projektů najednou. Od bytových komplexů přes kancelářské budovy až po široký bulvár, vedoucí k budoucímu hlavnímu nádraží. Některé stavby už stojí, u dalších pokračuje příprava.
2: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
5: U Hodonína se dnes nad ránem srazilo osobní auto s kamionem. Při nehodě jeden člověk zemřel. Po střetu začal osobní vůz hořet. Podle dosavadního vyšetřování měl řidič osobního auta z neznámých důvodů přejet do protisměru, kde se čelně srazil s kamionem. Hasiči teď uklízejí silnici a policisté očekávají, že ji brzy plně zprůjezdní. 5 odborových organizací, které působí na pražském letišti, vyhlásilo stávkovou pohotovost kvůli výběru Radomíra Lašáka na pozici předsedy představenstva letiště Praha. Odborové organizace letiště Praha a ČSA Handling v předchozích dnech vyzvali premiéra Andreje Babiše a ministryni financí Alenu Schillerovou, aby výběr Lašáka na zmíněný post přehodnotili. Tenistka Marie Bousková brala úspěšný vstup do turnaje WTA v Praze jako předčasný dárek k zítřejším 28. narozeninám. Díky včerejší výhře v prvním kole nad Španělkou Bouzasovou 7-5-7-5 vykročila za obhajobou titulu. Velkou oslavu narozenin nechystá, chce si ale dát svíčkovou a buchtičky s krémem.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jak to vypadá na silnicích, ví Martina?
6: Hezké dopoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na příjezdu do Brna po D2 od Bratislavy na 0,5 kilometru stojí u krajnice osobní auto s nákladním po nehodě. Kolona je od 2. kilometru po nájezd na D1. Kamiony ale zpomalují už na 10. kilometru. Na trase z Brna na Uherské Hradiště jsou kolony před omezením u Křižanovic a další vás čekají u Zlechova. Na Vyškovsku u odbočky na Ivanovice na Hané směrem z Medlovic došlo k nehodě. Projíždí se tam kyvadlově, počítejte se zdržením. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Martina Podleská.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

0: Jsou 3:10 a mně se líbí, že není mnoho slavících men, ale to dnešní určitě ano. Vítězslav, Vítězslava, tak slavte. Co? No takže dneska máte svátek. Z Krokodýla vám přeju hezké úterní dopoledne.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Jirka je s dívkou. Padá hvězda. Rychle si něco přeji a ono se ti to splní. Já bych si přála, ale s takovým troubou jako ty bych se nikdy nedočkala.

0: Espresso macchiato.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Radio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Lenny Kravitz, Krokodýla, pro váš lepší start úterního dopoledne v 10 hodin a 20 minut, kdy pro vás i dnes chystáme letní osvěžení zadarmo.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu.
0: Připomínám, že naše krokohlídka osvěžuje letními drinky. Máme pro vás 103 svěžích drinků Charlie's z Candy Store. No a dneska jste ještě o nic nepřišli. Doporučuju si odpoledne naplánovat v Brně u Semilasa. Tam vás budeme osvěžovat gratis. Teď už ale užívejte dál úterního dne přesně v 10 hodin a 21 minut.
2: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl. Katka Horáková.
3: Káťo, jedeme do Olympia parku.
4: Jo, tam mají super hřiště, vláčky a dráhu na kolečkáče.
3: Tak si nezapomeň brusle, my s tátou si je bereme taky.
4: Jupi, a víš, že tam v srpnu budou Lollipops?
3: Jasně, od 8. srpna tam bude každý víkend nejléto. Vystoupí i Kája a Bambuláček, Tary a Slza.
4: Proto pojedeme do Olympie Brno.
5: Už tam budem?
6: Nech toho.
5: Raději už tam budem.
6: Přestaň, štíhá mě vedro.
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
9: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
13: Je dobré mít společnost na cestách.

You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.
1: Poobědvat dnes můžete třeba v brněnské pivnici u Čápa, kde dostanete hovězí vývar se smaženým hráškem a k tomu vepřovou plec na česneku a černém pivu, kysané bílé zelí a domácí bramborový knedlík. To celé za 169 korun. Tak si nechte chutnat s krokodýlem.
0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.

0: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.
1: To the first now.

0: Krokodýl na koupáku.
1: Užít si vodních radovánek, protáhnout tělo, opálit se nebo prostě jen tak se válet a relaxovat, tak to můžete třeba na koupališti Zbíšov hned v několika bazénech s aktuální teplotou vody 19,9 stupně. Milovníci tobogánů si také přijdou na své, k dispozici je vám i hřiště na volejbal a plážový volejbal, stůl na pinec a nebo své tělo prostě jen tak hezky odložíte na lehátko. Relaxovat můžete i na koupališti Slavkov, kde vás čeká vstupné pro děti za 50 korun a dospělí zaplatí 150 kaček. Kromě koupání si můžete zahrát plážový volejbal, ve stínu odpočívat pod stromy. Na děti čeká brouzdaliště i dětský bazén, no a drink vám namíchají hned na dvou barech. Tak hezké léto u vody vám všem přeje Krokodýl.
0: Forďáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
2: Nechte se unést na hřbetech bájných stvoření v Gala Show. Kůň, pátý element. Zažijte toto léto show plnou akce, ohňových efektů, akrobacie a nádherných koní. Vstupenky získáte na ticketportal.cz. V ceně vstupenky získáte také celodenní program ve westernovém městečku Boskovice. Kůň pátý element. Ve vybraných termínech až do konce prázdnin v Boskovicích.
3: Dámy a pánové, v Aqualandu Moravia právě startuje filmové léto.
4: A co bude ve scénáři?
3: Filmoví hrdinové, speciální program a spousta letní zábavy. Zábava pro celou rodinu na tobogánech, atrakcích a v bazénech.
5: Limitovanou nabídku vstupenek najdete na goupejse.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
0: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: posloucháte Krokodýla, tohle je Katy Perry, nám se blíží 11. hodina dopolední, se mnou už je tady Míša, ahoj.
1: Ahoj Katko.
0: My jsme tady probrali, že jsme neschopní dodržovat nějaký pravidelný cvičení, že?
1: No ale polepšíme se od září určitě.
0: 100% a do té doby budeme aspoň tancovat, ne v létě?
1: Jo, anebo plavat v bazéně.
0: A nebo, tak to bude ve zprávách.
1: V Brně Židenicích vznikne nový domov pro seniory, podrobnosti už za chvíli.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 11. z Krokodýla Bruno Mars a Rose. Dáme si September. A zaspívá kapela Jelen.
4: Buď klidná jako voda.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: V centru Brna velmi příjemně svítí nám sluníčko. V průběhu dne ale očekáváme zvětšenou oblačnost a s malou pravděpodobností se mohou vyskytnout i přeháníky. Teploty 22 až 26.
5: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezké dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Nevyhovující zázemí ze 70. let vystřídají moderní budovy. V brněnských Židenicích roste nový domov pro seniory Nopova. Místo jedné původní budovy dělníci staví dva moderní pavilony, které nabídnou zelené střechy a terapeutickou zahradu. V novém areálu budou místa pro 300 klientů, což je o 75 více než dříve. První klienty by měl domov přivítat na jaře 2028. Zákaz používání mobilních telefonů a dalších elektronických komunikačních zařízení ve školách včera podle očekávání vláda podpořila. Účinnost předkladatelé navrhují od 1. září 2027. Slavná šachistka Judit Polgárová odmítla nabídku maďarského premiéra Pétera Maďara stát se prezidentkou země. Premiér včera 49-leté nepolitičce funkci hlavy státu nabídl poté, co dosavadní maďarský prezident Tamáš Šujok na konci minulého týdne podepsal ústavní dodatek, který ukončuje jeho prezidentský mandát. Už 21. srpna se v pavilonu P brněnského výstaviště zahájí evropský šampionát volejbalistek. Ve skupině B se domácí hráčky postupně střetnou s Řekyněmi, Rakušankami, Srbkami, Ukrajinkami a Bulharkami. V zápasech play-off se pravděpodobně představí i úřadující olympijské a světové šampionky z Itálie nebo aktuální vítězky Evropské volejbalové ligy ze Švédska.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A jak to aktuálně vypadá na silnicích, tak to ví Martina.
6: Pěkné dopoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně v Hradecké ulici na kruhovém objezdu bourala dvě osobní auta. Provoz je tam omezený, kolona se ale netvoří. Pozor, dejte na D1 na 216. kilometru ve směru z Vyškova na Brno. Stojí tam porouchané osobní auto. Silný provoz je na D2 směrem od Bratislavy na Brno u Blučiny v okolí 11. kilometru a pak mezi 4. kilometrem a nájezdem na D1. Zdržíte se ještě na trase z Brna na Uherské Hradiště, kde jsou kolony před omezením u Křižanovic a také u Zlechova. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Martina Podleská.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

minuty po 11. Krásné dopoledne přeje z Krokodýla Katka Horáková. No a já už pro vás chystám vstupenky na koupaliště, když se vám v Krokodýlu cestovateli podaří odhalit název jedné vinařské obce, na kterou se budu ptát už během pár minut. Tak buďte s námi a hezké úterý vám všem.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Chlápek vyleze z obchoďáku a zjistí, že mu mezi tím někdo naboural venku zaparkované auto. Za stěračem byla cedulka. Jak tohle píšu? Sleduje mě několik lidí, kteří si myslí, že vám sem píšu svoje jméno, adresu a číslo havarijního pojištění. Ale není to tak.

0: Cestovatel.
1: Říká se, že štěstí přeje připraveným, a tak připravit telefony do ruky a hned teď hezky vyťukávat 603 103 103, protože tady pro vás mám 4 vstupenky na koupaliště Biotop v Komárově. No, abyste je získali, stačí odhalit obec, na kterou se dneska budu ptát, a myslím si, že to bude velmi jednoduché. Tak tedy, vydáme se do jedné obce v Mikulovské Vinařské podoblasti. Nachází se na břehu vodní nádrže Nové Mlýny 1, součástí obce je také katastrální území zatopeného Mušova. Přestože se jedná o malou obec, najdeme zde množství památek, například kostel svaté Anny, kapli svatého Ducha, římský vojenský tábor u Mušova, kostel svatého Linharta v Mušově a taky je tam velmi oblíbený kemp. Tak jak se tahle obec asi tak jmenuje? Ptám se koho pak. Hezké dopoledne, Krokodýl Katka, kdo tam?
2: Ahoj, tady Laďa.
1: Laďo, zdravím tě, slyšel jsi nápovědy a tvoje odpověď zní jak?
2: Nápovědy jsem neslyšel, představuji se to a právě to
1: slyšel. Já tě skoro vůbec, člověče, neslyším, můžeš na mě trošku víc hlasita.
2: No, teďka.
1: Ano, dá, už je to lepší.
2: Nápovědy jsem neslyšel, bohužel. Já jsem vytáčel a...
1: Ty jsi vytáčel a neslyšel jsi, jo. To je teda docela blbý, protože já to celý nemůžu zopakovat. Tak aspoň v rychlosti, že součástí této obce je taky katastrální území zatopeného Mušova. Je zde oblíbený kemp, je tam i kostel svatého Linharta, který byl součástí Mušova, taky je tam kostel svaté Anny.
2: Pasohlávky?
1: No jasně, jsou to pasohlávky a vstupenky na koupák jsou tvoje, tak velká gratulace.
2: Tak super, děkuju.
1: Paráda, tak hezký den i nadále, měj se hezky zase někdy, ahoj.
2: Taky ahoj, ahoj.
0: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com
3: Hradní restaurace vás zve na Hrad Svojanov. Zažijte léto plné rytířů, šermířů a historických slavností. Vychutnejte si skvělé občerstvení a dopřejte si zážitek, který jen tak někde nenajdete. Přenocování přímo na hradě. Hrad Svojanov, místo, kam se budete chtít vracet. Více na svojanov.cz.
4: Pokaždé, když nakupujete, ceny jako na houpačce. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ale ne v Lidlu. U nás zaplatíte díky cenám v klidu za nákup vybraných produktů o 87 korun méně než v Penny. Lidl, to se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz.
5: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Je dobré mít někoho, kdo vám pomůže. Rádio, které pomáhá.

0: Krokodýle hit za hitem a NSYNC teď už střídají Bohnouti, bude taky Ava Max. No a hned potom víc k tomu, že v Brně vyrostl další poeziomat, a to na Kraví hoře. Podrobnosti pro vás chystám už za chviličku, tak buďte dál s Krokodýlem a hezké dopoledne vám všem.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: A jestli už, přátelé, nevíte, kam vyrazit na výlet, což takhle tour po poeziomatech. V Brně totiž vyrostl další takový, tentokrát ho najdete na Kraví hoře a připomíná periskop ponorky. Má kliku a po zatočení zpívá a vypráví o místě, kde stojí. Nabízí poetická díla oblíbených brněnských autorů, básně pro děti anebo slavné hudební skladby. No a včera u slavnostního uvedení do provozu byl i herec Bolek Polívka. Jinak hlasem poeziomatu je i náš milý kolega herec Honza Kolařík. No a pokud byste chtěli obejít všechny poeziomaty, tak další v Brně se nachází v Kohoutovicích, taky před Káznicí na Cejlu, u Rýšovy studánky v Podkomorských lesích a nebo v areálu otevřené zahrady na Údolní. Tak takový je tip Krokodýla pro vás. Hezké dopoledne.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Již od středy v nabídce. Bílý jogurt Classic 150 gramů za 8,90 a Bohemia brambůrky 130 gramů různé druhy za 29,90. Najdete v prodejnách Brněnka.
3: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Tlapnet.
4: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
5: Hej, vybral jsem si skvěle, lelelele, hej, firmu Klimastyle, lelelele.
4: www.klimastyle.cz.
6: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
7: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
8: Zažijte Zlín z nové perspektivy. V nejvyšších patrech ikonického obchodního domu na vás čeká čtyřhvězdičkový hotel Prior. Designové pokoje, panoramatické výhledy a neomezený vstup do dvoupatrového Energy Spa. Vítejte v oblacích. www.hotelprior.cz.
0: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
9: I know it's a better world for them and think if they can make it a better place.

0: Lady Gaga tady u nás na Krokodýlu. Blíží se 12. hodina polední, čas na další čerstvé zprávy. Míša se mnou ve studiu. Ahoj, hezké poledne.
1: Hezké poledne. Drama na tramvajovou tratí v Brně. I o tom už za chvíli.
0: Tak si na to počkejte.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Hola, hola, F-scéna na Biskupském dvoře volá. Už 23. a 24. července vás čeká 29. ročník letních folklorních večerů, tentokrát věnovaných domů pro Julii. Ve čtvrtek vás strhne pořad Cesta, celovečerní smršť tanců v podání souboru Gymník z Bratislavy a Mladina z Plzně. V pátek se vydejme od pramenu k moři společně s ansábl Flair a pěveckou skupinou Blaženky. Začínáme vždy 7:30 večer na Biskupském dvoře v Brně. Vstupenky jsou v prodeji v TIC Brno a na stránkách Městského divadla Brno. Více na fosjanosik.cz. F-scéna 2026. Dva večery plné hudby, tance, folkloru v srdci Brna.
3: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: K obědu budeme hrát z Krokodýla skvělý Daft Punk. Taky budou Savage Garden. A nabídneme Mirai.
3: Radio Krokodýl. Počasí.
0: Dnes odpoledne očekáváme zvětšenou oblačnost. S malou pravděpodobností se mohou vyskytnout i nějaké ty přeháňky a maximální teploty kolem 26 stupňů.
5: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné poledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Pohotová reakce kolem jdoucích i zásah strážnic zabránili v pátek odpoledne neštěstí ve Starém Lískovci. 21-letého muže, který stál za zábradlím mostu nad tramvajovou tratí a chtěl skočit dolů, se jim podařilo přemluvit k návratu do bezpečí. Vláda schválila důchodovou novelu. Lidem by mohl od jejich 80 let od příštího roku každých 5 let vzrůst důchod o 500 korun. Proti dnešku by si polepšili seniori a seniorky, jimž bude 80, 90 a 95 let. Penze by se od roku 2028 mohla zvedat za práci v důchodovém věku. Zákon dostane k projednání sněmovna. Peruánská vláda na 2 měsíce vyhlásila stav nouze v centrální části země, kde sobotní zemětřesení připravilo o život nejméně 6 lidí, dalších 32 zranilo a způsobilo také vážné škody. Německá běžkyně na lyžích Viktoria Karlová se po vypršení dopingového trestu vrátí v nadcházející sezóně k závodění a chce se zapojit do světového poháru. Olympijská šampionka ve sprintu dvojic si odpikává distanc na 18 měsíců.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krásné poledne taky vám, milí šoféři. Aktuálně pozor za výjezdem s Kuřimi směrem na Tišnov u odbočky na Moravské Knínice. Tady došlo ke srážce 2 nákladních aut, projíždí se kyvadlově a tvoří se kolony v obou směrech. Opatrně také ve Žďáru nad Sázavou v okružní ulici, kde v sobě skončila 2 osobní auta. Místo je s opatrností průjezdné a nehodu vyšetřuje na místě policie. Tak šťastnou cestu a kdyby něco, zavolejte nám.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

Přesně minutu po 12. Hezké poledne vám přeje Katka. Dobrou chuť, pokud právě obědváte. V kalendáři dneska Vítězslav a Vítězslava, tak přejeme všechno nejlepší. Nezapomeňte si na ně vzpomenout. A teď už slibovaní Daft Punk z Krokodýla, tak si je užijte. Krásný den vám všem.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Po nehodě v nemocnici. Pane doktore, neztratím nohu? No tak záleží na tom, kam si ji schováte.

0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
1: Někdy prostě pejdeš a víš, že tohle je tvoje srdcovka. Candy Store. Stylový obchod plný malých i velkých překvapení. Delikatesy světových značek. Originál vedle originálu. Candy Store. Jediná kamenná prodejna, kde věci dávají smysl. Přijď, objev, zamiluj se. Brno, Nové Sady 2. candy@store.cz.
2: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie. Fordáci a forděčky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
3: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
4: Zažijte Zlín z nové perspektivy. V nejvyšších patrech ikonického obchodního domu na vás čeká čtyřhvězdičkový Hotel Prior. Designové pokoje, panoramatické výhledy a neomezený vstup do dvoupatrového Energy Spa. Vítejte v oblacích. www.hotelprior.cz.
5: Je dobré mít společnost na cestě.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
2: Naleju si nostalgii, trochu sladší ročník 2006.

0: Na Krokodýl Bruce Springsteen, tohle vaše rádio, tohle je Krokodýl, no a teď se jdeme podívat, i když jsou prázdniny, do brněnských škol, kde pomáhá jedna aktivita k tomu, aby se děti i třeba po prázdninách potom soustředili více na výuku.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Romana Lojdová, jsem ředitelkou školy ve Znojmě, základní škola mládeže. Omezené mobily ve škole máme 3. rokem. Osvědčilo se nám to, snažíme se kupovat hry pro žáky na aktivitu o přestávkách a zvýšila se i komunikace mezi žáky navzájem.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl. Rádi si pochutnáváte na poctivé domácí české kuchyni? V tom případě je pro vás restaurace Na Knoflíku ta pravá. Kromě stálého jídelního lístku, denně výběr z 5 menu a široká nabídka piv z malých českých pivovarů. Restaurace Na Knoflíku, na Běhounské 9.
3: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
4: Letní scéna divadla Bolka Polívky to není jen divadlo, ale i koncerty pod širým nebem. Těšit se můžete na Sidy Tobias, Javory, Hradišťan, Vojtu Dyka, Pražský výběr a další. Více na www.divadlobolkapolivky.cz.
3: Pršet nebude, váš Bolek.
5: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
9: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: dalším letním rádiu na Krokodýlo. Daniel Potter, Krokodýl. Léto, prázdniny, vy si užíváte s vaším rádiem. Čerstvé zprávy přináší Míša Kupská, tak co se dozvíme?
1: Pěkné odpoledne. Restaurátoři čistí a opravují Zderadův slov v Brně. Podrobnosti už za chvíli.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Budeme se zpívat, jak je tu a futí. Český hitu Pokáč.
3: Potkal jsem holku na disku.
0: A nebo to tady roztancuje Taylor Swift. Tak to vám bude hrát vaše letní Rádio Krokodýl.
4: Rádio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
5: Zveme vás na léto z Café Práh. Dnes se můžete těšit na open air koncert před kavárnou, na kterém zahraje a vystoupí vokální skupina Mošny z Brna a dvě pražské kapely Mrakoplaš a Choroši. Čeká vás dobrá muzika a příjemné posezení. Začátek v 19 hodin. Těšíme se na vás dnes v Café Práh u brněnské Vaňkovky. Víc o festivalu a jeho další program na www.cafepraha.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Na jižní Moravě máme polojasnou oblohu, teploty kolem 23 stupňů. Zítra podobně, teploty kolem 24.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Zderadův sloup v brněnské Křenové ulici se dočkal obnovy. Kolem 12-metrové památky je lešení, na kterém v těchto dnech pracují restaurátoři. Práce zahrnují očištění sloupu, zejména odřas a lišejníků. Zároveň jej restaurátoři opraví a jeho povrch ošetří, aby byl sloup odolnější. Jaderná elektrárna Temelín na Českobudějovicku se snaží snižovat spotřebu vody. Loni spotřebovala k výrobě 1 MWh elektřiny o 2% méně oproti dlouhodobému průměru. Další úspory má přinést modernizace úpravny chladící vody, kterou pracovníci elektrárny dokončí příští rok. Opilý český řidič kamionu v noci na dnešek způsobil v hornorakouské obci Rohr im Krémštál nehodu a z místa ujel. Policie ale 25-letého Čecha rychle dopadla a při kontrole mu naměřila 2,88 promile. Muž prozatím přišel o řidičský průkaz. Předloňský mistr světa v závodech silničních motocyklů ve třídě Moto 3 kolumbiec David Alonso povýší od příští sezony do královské Kubatory MotoGP. 20-letý rodák z Madridu podepsal víceletou smlouvu s Hondou. Zatím není jasné, za který z týmů bude nynější soupeř Filipa Salače v Moto 2 jezdit.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A taky nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete, dejte pozor, máme tady straženého chodce. Je to v Brně, v Černovické ulici, za křižovatkou s Olomouckou. Dejte pozor, na místě jsou záchranné složky.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jirka s vámi a taky léto.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Na čase možná nějaká pohodička, za okamžik možná končíte v práci, tak my vám k tomu budeme hrát. Dáme vám i tipy, kam vyrazit.

0: se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probíl a Kalův Frk.
2: Zdá se mi, že náš soused se velmi dobře vyzná v dětské psychice. Když náš syn dostal buben, tak se jej s vševědoucím pohledem zeptal, a jestli pak víš, co je uvnitř?

Potkal jsem jednoho kuna diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlání, ať prej se neptám, a jdu rychle.

spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta. Tak to máš teda holka pěknej smůloch, jsou v nich řešení domácích úloh. A přece nechtěla bys připravit.

0: Summer. Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: Krokodýl, vaše letní rádio, no a k létu patří taky dovolená. Pokud se někam chystáte, ať už třeba do Chorvatska, nebo tak na výlet na Slovensko, možná do Rakouska, případně do Itálie. Krokodýla můžete mít vždycky po ruce, díky naší aplikaci.
0: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Fordiáci a fordiačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
4: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet. Jedině Tlapnet.
5: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB. 304 452 700. 304 452 700.
6: Už tam budem?
7: Nech toho.
6: Raději už tam budem.
7: Přestaň. Štěl mě vedro.
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
0: Vaše letní rádio. Krokodýl.

0: léto, doba dovolených, no do toho vám letně hraje taky vaše rádio, tady je Krokodýl, hrajeme na celé Brno, celou jižní Moravu, no a zprávy tady u nás doma sleduje taky Míša Kupská je tady.
1: Ano, jsem to já.
0: Co si dáme do zpráv, povídej.
1: Pěkné odpoledne. Brnem projde brazilský karneval, více už ve zprávách.
2: Rádio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
3: Pěkné úterý, zveme vás dnes do divadla. Komedii Fichtl nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20.30.
2: Rádio Krokodýl. Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
4: Váš Peugeot na vás již čeká v Autopalas Brno, Hřibská 22.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Rádio Krokodýl.
0: Hrajeme vám hit za hitem. Po 14. David Guetta, Rolling Stone, Lucka Bílá, jedno dobrý kafe.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra polojasno, teploty kolem 24 stupňů.
6: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
2: Právě Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Čtyřdenní festival brazilské kultury začne v Brně ve čtvrtek 30. července a jeho program se rozprostře na dvě náměstí. Kromě hudby a tance láká festival i na nedělní program pro děti. Zlatým hřebem Brazilfestu bude sobotní karnevalový průvod.
2: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
1: Situace v Dyji pod Novými Mlýny se díky výměně vody zlepšuje. Stále je ale hodnocena jako riziková. Riziko zhoršení stavu přetrvává především kvůli množství sinic v nádrži. V minulém týdnu tak v řece opakovaně uhynuly ryby. Hasiči přestali skrápět vodou požářiště částečně zřícené výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Teplota pod sutinami opět klesla. Nasazeny však zůstávají drony, které s pomocí termokamer odhalují případná ohniska se zvýšenou teplotou. Likvidaci požáru, který hasí 13. dnem, však hasiči dosud neohlásili. Už 21. srpna se v pavilonu P brněnského výstaviště zahájí evropský šampionát volejbalistek. Ve skupině B se domácí hráčky postupně střetnou s Řekyněmi, Rakušankami, Srbkami, Ukrajinkami a Bulharkami. V zápase play-off se pravděpodobně představí i úřadující olympijské a světové šampionky z Itálie nebo aktuální vítězky Evropské volejbalové ligy ze Švédska.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Za Kubem je v terénu, jak to jezdí?
7: Pěkné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně v Černovické ulici za křižovatkou s Olomouckou směrem do Husovic. Policisté došetřují nehodu osobního vozidla s chodcem. Na dálnici D2 na cestě ze Slovenska na Brno u exitu 11 na Blučinu pracují silničáři. Kolona má zhruba 2 kilometry. Pomalu se pak jede u Brna na dálnici D1 v obou směrech před 96. kilometrem. A kvůli zúžení se zdržíte pár minut u Křižanovic na silnici 50 mezi Uherským Hradištěm a Brnem. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stám se Kopcelšár.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádio.

0: Léto, Krokodýl.
1: Radio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit
0: za hitem. V další hodince teď si dáme doslova letní bombu roku 2011. Neo Pitbull. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to time.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Dobrý den, prosím, krabičku cigaret. Chcete ty s rakovinou? Ne, ty s neplodností. Už tak mám 4 děti.

0: Krokodýl přeje dobré úterní odpoledne. Rolling Stone a pozor, hrozí mega bouřky na Jadranu.
1: Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Zajímají nás vaše názory.
0: 21. červenec je tady krokodýláci a téma dne. Jadran zasáhnou extrémní bouřky, takže pokud máte rodinu na dovolené právě tady, měli by dneska být obezřetní. Počasí totiž je a bude divoké. Jadran zasáhnou v úterý extrémně silné bouřky. Nejprve na severu Itálie, večer se přesouvají přes moře k chorvatskému pobřeží a podle lovců bouřek hrozí obří kroupy, ničivé porivy větru a výjimečně i tornáda. Vydali proto nejvyšší stupeň výstrahy. Vlastně je to způsobeno studenou frontou, která utne vlnu veder a přestoupí z Itálie na Balkán. Ty první bouřky už se objevily ráno, ale to byl jenom slabý čajíček a předzvěst toho, co má přijít večer. Protože díky kombinaci velkého množství potenciálně dostupné energie v atmosféře a silného střihu větru, to může podpořit vznik organizovaných bouřkových systémů a supercel. A co dokáže taková supercela, to jsme u nás už také nedávno viděli.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Tak ať počasí není divoké ani na Jadranu, ani na Itálii. 14 hodin 22 minuty a je pohoda tak jako tady na jihu Moravy u Brna. Posíláme Veronu. Hey boy, dobré odpoledne.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
4: Dámy a pánové, v Aqualandu Moravia právě startuje filmové léto.
5: A co bude ve stejné zemi?
4: Filmoví hrdinové, speciální program a spousta letní zábavy. Zábava pro celou rodinu na tobogánech, atrakcích a v bazénech.
6: Limitovanou nabídku vstupenek najdete na gopayse.cz.
7: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Je dobré mít s kým usínat. S krokodýlem do pelíšku.
1: Vaše nejvěrnější rádio.
9: Stále s vámi.

0: Pojď sem.
1: Jo, Zlatíčka, pohodu s krokodýlem na jihu Moravy i východě Čech. Mimochodem, dívám se na radar, na předpovědi nás dneska na Moravě Vysočině. Žádná bouřková divočina nečeká, ale teď odpoledne a večer nad Apeninami, Alpami má přejít k pobřeží Chorvatska pás supersilných bouřek. Čeká se vznik supercel a mimořádně silná krupovití, kde můžou kroupy dosáhnout ojediněle i průměru 10 cm. To je strašný, slyšíte dobře, tak dík bohu Zlatíčka, že na Moravě Vysočině budeme v cajku. A tady máte Ellie Goulding, dobré odpoledne.

0: Kylie Minox, Krokodýla, 14 hodin, 36 minut, srdečný pozdrav na všechna místa, speciálně sportoviště, třeba i Morendu, kde máme Velenku, posíláme Lacomotion a zdravíme na bazény.
1: Krokodýl na koupáku.
0: Kde to máte někteří krásně rozbombený krokodýláci? No jo, srdečná zdravice na koupaliště ve Zbíšově u Brna. Letní koupák s 5 venkovními bazény, super čistou vodou, která je ohřívána solárními plachtami a dominanta koupaliště 80 metrů dlouhý tobogán. Hřiště na volejbal, na plážový volejbal, na streetball, pingpongové stoly, veřejná knihobudka, kantýna, parkoviště s kapacitou 200 vozidel a pokrytí sítí Wi-Fi. Dokonalý relax, jaký si v létě chcete dopřát, na vás čeká právě na letním koupališti ve Zbíšově a moc se tam na vás těší. Další koupaliště, kde je oblíbený krokodýl, je ve Slavkově. Pro návštěvníky nabízí 50-metrový bazén pro plavce, bazén pro neplavce, dětský bazén, brouzdaliště. Můžete využít 4 kurty pro beach volejbal, plážovou házenou, plážový fotbal nebo si zahrát plážový tenis. Půjčovna lehátek, slunečníků, občerstvení. Voda má 25 stupňů, voda dokonce vede nad vzduchem, ten je aktuálně ve Slavkově 23 stupňů Celsia. Vstup pro děti 50, pro dospělé 150 kč. A další naše brněnská oblíbená koupaliště, kde mimochodem mají taky krásně vyhřívanou vodu 25 stupňů nahoře, na Kraví hoře v těch nerezových bazénech a zvláště v tom venkovním, je tady pro vás oblíbený Biotop. Přírodní koupání, letní chill, italská zmrzlina v Komecu, v Komárově. A pozdrav posíláme také na koupaliště Královo pole s nádherným zeleným trávníčkem na slunění. Krokodýláci, užívejte tam, kde vám hraje krokodýl, tam taky posíláme Ale Farben a Baby Goodbye. Dobré odpoledne.
1: Krokodýl na koupáku. Rádio Krokodýl. Petr Holík. Již od středy v nabídce. Bílý jogurt Classic 150 gramů za 8,90 a Bohemia brambůrky 130 gramů různé druhy za 29,90. Najdete v prodejnách Rapo.
2: Forďáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
3: Hradní restaurace vás zve na Hrad Svojanov. Zažijte léto plné rytířů, šermířů a historických slavností. Vychutnejte si skvělé občerstvení a dopřejte si zážitek, který jen tak někde nenajdete. Přenocování přímo na hradě. Hrad Svojanov, místo, kam se budete chtít vracet. Více na svojanov.cz.
4: Zažijte Zlín z nové perspektivy. V nejvyšších patrech ikonického obchodního domu na vás čeká čtyřhvězdičkový Hotel Prior. Designové pokoje, panoramatické výhledy a neomezený vstup do dvoupatrového Energy Spa. Vítejte v oblacích. www.hotelprior.cz.
5: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Jasná láska Ace of Base před 15. s krokodýlem všem a speciálně pak na Biotop, kde mají prorokovi pohodu i se zmrzlinkou. Tam je taky zmrzlina výborná. Ale bacha, já tady mám teďka sushi mástra. Míša, odbornice na sushi.
1: No.
0: Pěkný odpoledne, vítej.
1: Pěkný odpoledne.
0: Jakou máš specializaci, prosím tě? Teriyaki, nebo jakou variantu nejradši děláš?
1: No. Specializaci si nemyslím, že nějakou extra mám. Snažím se dělat vše,
0: všechno,
1: co je žádáno.
0: Ano.
1: Ale co mám tak jako nejradši, nebo co je taková zajímavost, to je specialitka, tak je sushi sandwich.
0: Sushi sandwich, aha. Mm-hmm.
1: Může být s lososem, může být s tuňákem, dělala jsem i vege verzi nebo s uzeným lososem, jo?
0: Moji kluci milujou sushi a už jsem jim slíbil, hele, u Míši domluvím kluci, uděláme objednávku, tak za 2 litry a pak si to sebou vezmeme na dovolenou.
1: Já tak to beru.
0: Super, co máme do zpráv?
1: Jeřáb je zpět v Zoo Brno.
0: Hurá, hurá, kde se našel? Víme, kde se našel?
1: Přesně nevím, ale někde v Brně se jim ho podařilo odchytit.
0: Nezbednej pták tohleto. Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem. Uletěl jeřáb Davorský ze Zoo, už je zpátky, to je dobrá zpráva. Do toho dobrá muzika, Robert Miles, Maria Naylor, One and One. Dáme Davida Getus, Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Nekončí a dělej hrám. Je 15 přesně právě teď a bude Superstar a bude Aviče, hey brother.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: 15 hodin a 25 stupňů Celsia, takže dneska vede zatím teploměr docela výrazně, krásně, příjemně. Šepkovice hlásí 22,7 stupně Celsia a Péťa ze Žďáru píše 21 a nic moc, Péťo. Zítra středa bude částečně zataženo a podobně jako dneska odpoledne na Moravě 23, na Vysočině 21 stupeň.
0: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
2: Vítejte u zpráv.
0: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
2: Jeřáb dourský, který minulý týden uletěl ze zoo Brno, je zpět. Chovatelům se vzácného ptáka podařilo bezpečně odchytit a vrátit do jeho expozice. Zoologická zahrada zároveň poděkovala veřejnosti za pomoc při pátrání. Možnost vyrušit nebo zničit drony, které vyhodnotí jako nebezpečné, by měli mít i zaměstnanci společností spravujících kritickou infrastrukturu. Rozšíření pravomocí ohledně protidronové ochrany navrhují ministerstva vnitra a dopravy. V současnosti mohou bezpilotní systém eliminovat pouze policisté nebo vojáci. Češku na pláži na chorvatském ostrově Krk zasáhl blesk. Díky rychlé reakci chorvatských záchranných složek se jí podařilo v krátké době transportovat do nemocnice v Rijece. Fotbalisté Zbrojovky si po návratu do nejvyšší české soutěže po 3 letech nedávají přehnané cíle. Brňané chtějí pokračovat v nastolené cestě budování ambiciózního klubu a v této sezóně by se rádi zabydleli mezi elitou. Úspěchem by bylo umístění nad 10. příčkou prvoligové tabulky.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Úterní odpolední špička, sledujeme to s Jakubem.
3: Hezké odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Momentálně počítejte se zdržením v Brně na Tuřanském náměstí. Zdržíte se tam kolem 5 minut. Silný provoz zůstává na dálnici D1 v obou směrech u Brna před 96. kilometrem. Na cestě od Prahy od Popůvek a v protisměru od Slatiny. Převážně pravý pruh jede pomalu na příjezdu do Brna po dálnici D2 z Bratislavy, momentálně od 6. kilometru. A zdržíte se také na cestě z Brna do Svitav na příjezdu do Lipůvky. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Jakub Tilšar.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Příjemné úterý s krokodýlem na Moravu Vysočinu, do Horních Bojanovic, Kobylnic a taky k Hodonínu. Ať máte dovolenou, anebo ještě pracujete s krokodýlem, stále se osvěžujete. Kde bude osvěžovat dneska Jirka s našimi nápoji, to se dozvíte už za pár minut.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Lomí mafiánská matka nad svým potomkem rukama. Co jen z tebe bude? Otec, postrach celého podsvětí. Já 10 let v base a ty? Ty přineseš ze školy jedničku schování?

Děkujeme vám. No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu.
1: Krokohlídka v terénu, právě krokodýl Jirka už vystřídal a jest za volantem a dneska se těšte, protože vás opět čeká 103 fantastických osvěžení drinků Charlie's z Candy Store. Osvěžení od krokodýla je zdarma, je to za úsměv, čeká vás to dnes odpoledne a krokohlídku můžete potkat v blízkosti Semilesa v Brně. Takže zdravíme do Kéniku Jirku a těšte se, moc si to užijte.
0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
2: Někdy prostě pejdeš a víš, že tohle je tvoje srdcovka. Candy Store. Stylový obchod plný malých i velkých překvapení. Delikatesy světových značek. Originál vedle originálu. Candy Store. Jediná kamenná prodejna, kde věci dávají smysl. Přijď, objev, zamiluj se. Brno, Nové Sady 2. sandy@store.cz.
0: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. Matrace tropico.cz.
4: Pokaždé, když nakupujete, ceny jako na houpačce. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ale ne v Lidlu. U nás zaplatíte díky cenám v klidu za nákup vybraných produktů o 87 korun méně než v Penny. Lidl, to se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz.
5: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
0: Je dobré mít se s kým probouzet.
7: To nejlepší po ránu.
0: Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále.

Wow, Venga Boys z Krokodýla, míříme na Ibicu. Na Chorvatsko, tam, kde smíří bouřky se supercelami a kroupami o průměru až 10 cm. V Chorvatsku zasáhl na pláži blesk ženu, která je v kritickém stavu v nemocnici. Tak na to se podíváme za pár minut a tady máte další hit. 12:30, 1 minuta, Avicii, Hey Brother.

0: Jennifer Lopez, čekáme na dnešní večer a noc, jako by tušila, co má přijít. Super cely a kroupy 10 cm nad Chorvatskem.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Zajímají nás vaše názory.
0: Téma dne. Češku na pláži v Chorvatsku zasáhl blesk, je v kritickém stavu na jednotce intenzivní péče. A to v nemocnici v Rijece. Na pláži na chorvatském ostrově Krk zasáhl Češku blesk do hlavy. Teď je v kritickém stavu. Na JIPu blesk ženu zasáhl ráno kolem 7, když byla na pláži v Bašce na Krku s deštníkem v ruce. První pomoc poskytl plavčík z pláže, poté byla přivezena vrtulníkem do nemocnice v Rijece. Následky úderu blesku mohou být bohužel drastické. Nyní se snaží ženu stabilizovat bez ohledu na nemožnost posouzení mozkových funkcí. Podobné případy nejsou časté, ale vyplývá tady jasně, při bouřce se na pláži s deštníkem ani bez něj nezdržovat. No a uvidíme, jak dopadnou večerní bouřky. Má to jít z Itálie na Chorvatsko, Dalmácii, Albánii a mají být ničivé se supercelami kroupami průměru 10 cm. Tak všem vašim rodinám na dovolené v Chorvatsku přejeme klidný večer a klidnou noc.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl.
3: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Tlapnet.

0: Klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Hit za hitem. Radio Krokodýl.
4: Nosa.

0: Dobré odpoledne na vlně krokodýla, dobrou cestu z práce i na případnou dovolenou. Máme právě teď 16 hodin přesně. Jdeme na zprávy. Míšo?
1: Přeji vám pěkné úterý. Lázně nesmí pacientům s asistenčními psy účtovat poplatky. Podrobnosti ve zprávách.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Hola, hola, F-scéna na Biskupském dvoře volá. Už 23. a 24. července vás čeká 29. ročník letních folklorních večerů, tentokrát věnovaných domů pro Julii. Ve čtvrtek vás strhne pořad Cesta, celovečerní smršť tanců v podání souboru Gymnik z Bratislavy a Mladina z Plzně. V pátek se vydejme od pramenu k moři společně s ansábl Flair a pěveckou skupinou Blaženky. Začínáme vždy 7:30 večer na Biskupském dvoře v Brně. Vstupenky jsou v prodeji v TIC Brno a na stránkách Městského divadla Brno. Více na fosjanosik.cz. F-scéna 2026. Dva večery plné hudby, tance, folkloru v srdci Brna.
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 16. hodině připraven Michael Jackson. Tak to šupnem hlavně kafařům, hlavně Romanovi Pospíchalovi, co Romčo? Dáme si zelenou trávu George Ezru, taky bude Ego, žijem len raz. A hodíme kamufláž.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dobrá muzika bude krokodýly. K pěknému počasí, že o Brno 25. Nástup léta v takovou chvíli, kdy je tahle teplota Šepkovice 22,5 stupně, ve Žďáře je to někde kolem 21 stupňů. Středa, zítřek částečně zatažená, 23 odpoledne maxima na Moravě, 20 stupňů na Vysočině.
5: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Jsou tu zprávy, vítejte.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Biskupství brněnské oznámilo letošní personální změny v obsazení farností. Přesuny kněží se dotknou celkem 8 míst v Brně a na Brněnsku, což je oproti jiným letům menší počet. Nového faráře dostanou například Veverská Bytýška, Moravany nebo Brněnské Obřany. Vědci z brněnské Mendelovy univerzity letos začali zkoumat možnosti tvorby nových genotypů hrachu. Tato rostlina bohatá na bílkoviny totiž čelí rostoucí hrozbě kořenového vadnutí, což významně snižuje výnosy. V pětiletém projektu se budou snažit vyšlechtit nové odrůdy, které budou odolné vůči patogenům, jež způsobují zmíněnou chorobu. Lázně podle zástupce ombudsmanky a dětského ombudsmana Víta Alexandra Šorma nesmí pacientům s asistenčními psy účtovat tisícové poplatky. Asistenční pes není domácí mazlíček a pro řadu lidí představuje nezbytnou pomoc při zvládání každodenního života. Šorm se zabýval konkrétním případem. Lázně přislíbili změnu. Tenistka Nikola Bartuňková otočila na turnaji WTA v Praze utkání s Číňankou Yan Ye a po vítězství 3-6, 6-4, 6-1 postoupila do druhého kola. 20-letá česká hráčka, která plní na štvanici roli nasazené čtyřky, uspěla po více než 2 hodinách.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Doufám, že jste úspěšní na silnici, nestojíte teďka v nějaké dlouhé koloně krokodýly, kde pak případně stojí, víme s Jakubem.
6: Hezké odpoledne pro všechny posluchači Rádia Krokodýl. V Brně počítíte se zdržením na Poříčí do centra před Vídeňskou, dále si postojíte kolem 5 minut na Zvonařce u Dornichu. Na Brněnsku mezi Křtinami a Březinou bourel motorkář. Stále jsou tam záchranné složky a projíždí se Kyvadlově. V Uherském Hradišti na Solné cestě u čerpací stanice komplikuje průjezd nehoda osobního vozidla s motorkářem a pomalu se jede v obou směrech na dálnici D1 u Brna před 96. kilometrem a také od 4. kilometru příjezd po D2 ze Slovenska. Pro Rádio Krokodýl z Globáse stánce Koptilšar.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Dobré úterní odpoledne všem s krokodýlem a speciálně Džankovi, protože máme dneska hantic, takže Džanku, zdaric.
1: Zdar jak svíňa skoroxný. Komity, co to znamená, když je něco těžká livandula?
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Divadelní kritik je jako eunuch v harému. Vidí to každý večer, ví přesně, jak se to má dělat, ale on sám nemůže.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: Tak to byly Kamufláž, Velké přikázání, Krokodýláci, vzpomínka na krásný 80. léta. Už asi tak kolik, 43 let zpátky tahle písnička, 83. Jdeme na Hantec, zdarec.
2: Zdar jak svíňa z Kroxny. Komity, co to znamená, když je něco těžká levandula?
1: To víme přesně, ale ve štatlu si s tím úplně rady nevěděli.
3: Těžká levandule, to je buď, že hodně voníte po levanduli, anebo vás bolí hlava.
4: Vyčerpaná manželka.
5: Těžko říct, nevím, fakt nevím.
6: Taky něco s policajtem určitě.
1: Ne, s policajtem to není vůbec nic, Žaný.
2: Když je něco těžká levandula, znamená to, že se něco nepodařilo, že je to špatný. Tak ať se vám dneska všechno podaří a žádná těžká levandula, jenom betelný den.
1: Betelný den s krokodýlem.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: A mimochodem vás možná potká krokohlídka, osvěží vás a hned vám bude dneska lépe. Je 16 hodin 22 minuty.
7: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Rádio Krokodýl, Petr Holík.
8: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
9: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
0: Je dobré mít dobré přátelé.
15: Vaše nejvěrnější rádio.
0: Stále s vámi.

Tak co, krokodiláci, také máte někoho, kdo to prostě dělá nejlíp a není někdo, kdo to dělá better. Stereophonic, have a nice day, doufám, že máte krásné úterní odpoledne. Půl pátá, jedna minuta, krokodýl osvěžuje dneska zdarma odpoledne u Semilasa v Brně, kam také posíláme Stereophonic a přejeme hezký den všem.

0: žádný vidu.
1: Krokodýl stále je ty velké zlaté. Piano, jak zpívá George Ezra, Budapešť. A teď mi dáme velký osvěžující bazén. S krokodýlem na koupáku zdravíme všechna koupaliště, kde hraje krokodýl, i letní koupaliště s pěti venkovními bazény v našem oblíbeném Zbíšově. Super čistá voda, ohřívaná solárními plachtami, dominanta koupaliště 80 metrů dlouhý tobogán, hřiště na volejbal, na plážový volejbal, na streetball, pingpongové stoly, veřejná knihobudka, kantýna, velké parkoviště, síť Wi-Fi. Co byste si více krokodýláci ve Zbíšově chtěli a mohli přát? Zažijte tady nádherný, fantastický den a léto, jak má být, těší se na vás ve Zbíšově. Naše oblíbené koupaliště je také ve Slavkově. 50-metrový bazén pro plavce, bazén pro neplavce, dětský bazén, brouzdaliště a krom vodních radovánek můžete využít 4 kurty pro beach volejbal, plážovou házenou, plážový fotbal a nebo zkuste plážový tenis. Ve Slavkově k dispozici též půjčovna lehátek, slunečníků, občerstvení. 150 korun platí dospělí, 50 korun platí děti. Můžete být na lehátku a využít 2 úžasné bary. Ve Slavkově aktuálně voda v bazénu 25, vzduch má 23 stupňů Celzia. Takže krokodýláci, neváhejte, osvěžujte a pěkně si to s krokodýlem užívejte. Samozřejmě koupaliště Kraví hora, kde mají taky ve vodě v bazénu krásných 25 stupňů Celzia. Oblíbený biotop, přírodní koupání, letní chill, úžasná italská zmrzlina a zdravíme i na koupaliště Královo pole na nádherný trávníček. A voda v bazénu i tady s nádhernými 25 stupni. Užívejte, dobře se mějte.
2: Krokodýl na koupáku.
1: 16 hodin 39 minut a pokud jste pořád ještě v práci nebo aspoň už jedete z té práce, tak si dáme další pecku speciálně pro vás. Celine Dion a Meghan Trainor. Dobré odpoledne.
2: Rádio Krokodýl.
3: Nechte se unést na hřbetech bájných stvoření v gala show Kůň pátý element. Zažijte toto léto show plnou akce, ohňových efektů, akrobacie a nádherných koní. Vstupenky získáte na ticketportal.cz. V ceně vstupenky získáte také celodenní program ve westernovém městečku Boskovice. Kůň pátý element. Ve vybraných termínech až do konce prázdnin v Boskovicích.
4: Dámy a pánové, v Aqualandu Moravia právě startuje filmové léto.
5: A co bude ve stejné zemi?
4: Filmoví hrdinové, speciální program a spousta letní zábavy. Zábava pro celou rodinu na tobogánech, atrakcích a v bazénech.
6: Limitovanou nabídku vstupenek najdete na gopayse.cz.
7: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
9: Už tam budem?
10: Nech toho!
9: Raději už tam budem?
10: Přestaň! Štěl mě vedro!
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
2: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Nemluv s plnou pusou, když máš tu zmrzlinu, to se docela hodí, no doubt, don't speak. Mimochodem osvěžovali jsme v Keniku u Semálu, tak zdravíme všechny, co třeba míříte zrovna do tohoto místa, nebo jste právě projeli kolem. No a nejenom k Semilasu čerstvé zprávy, protože bude 5 za 2 minuty přesně, Míšo.
1: Přeji vám pěkné odpoledne, Jeřáb je zpět v Zoo Brno, i o tom už za chvíli.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Pěkné úterý, zveme vás dnes do divadla. Komedii Fichtl nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20.30.
3: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
5: Káťo, jedeme do Olympia parku.
6: Jo, tam mají super hřiště, vláčky a dráhu na kolečkáče.
5: Tak si nezapomeň brusle, my s tátou si je bereme taky.
6: Jupi, a víš, že tam v srpnu budou Lollipops?
5: Jasně, od 8. srpna tam bude každý víkend nejléto. Vystoupí i Kája a Bambuláček, Tary a Slza.
6: Proto pojedeme do Olympie Brno.
7: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
3: Radio Krokodýl.
7: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Minuta do páté a po páté připravená výborná muzika. Pustíme si Puff Daddyho. Dáme I Don't Care. Krom Justina Biebera, Eda Sheerana, pošleme škvory. A připomeneme si legendární velšskou zpěvačku Bonnie Tyler, která bohužel odešla nedávno 8. července v nemocnici v Portugalsku. Totální zatmění srdce vás taky čeká po páté, krokodýláci.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: A totální bouřkový masakr dneska čeká ty, kteří jsou někde od Itálie na pobřeží Chorvatska, protože tam půjdou super celý prej kroupy, skoro 10 cm v průměru, tak to je hrozný. U nás naštěstí bez bouřek, pohodička, v Brně 25, Čepkovice 22,5, Žďár 21 stupňů, bouřky nebudou ani odpoledne, ani večer, ani v noci. Středa bude pouze částečně zatažená a teploty zítra Brno 23, Vysočina 20 stupňů Celsia.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Vítejte u zpráv.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Jeřáb dourský, který minulý týden uletěl ze Zoo Brno, je zpět. Chovatelům se vzácného ptáka podařilo bezpečně odchytit a vrátit do jeho expozice. Zoologická zahrada zároveň poděkovala veřejnosti za pomoc při pátrání. Možnost vyrušit nebo zničit drony, které vyhodnotí jako nebezpečné, by měli mít i zaměstnanci společností spravujících kritickou infrastrukturu. Rozšíření pravomocí ohledně protidronové ochrany navrhují ministerstva vnitra a dopravy. V současnosti mohou bezpilotní systém eliminovat pouze policisté nebo vojáci. Češku na pláži na chorvatském ostrově Krk zasáhl blesk. Díky rychlé reakci chorvatských záchranných složek se jí podařilo v krátké době transportovat do nemocnice v Rijece. Fotbalisté Zbrojovky si po návratu do nejvyšší české soutěže po 3 letech nedávají přehnané cíle. Brňané chtějí pokračovat v nastolené cestě budování ambiciózního klubu a v této sezóně by se rádi zabydleli mezi elitou. Úspěchem by bylo umístění nad 10. příčkou prvoligové tabulky.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Tak je úspěchem dojet domů bez držení a bez kolon, krokodýláci, tak kde pak to je v pohodě a kde si dát pozor, Kubo?
8: Hezké odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Boudalo se v Brně na křižovatce ulic Polní a Vojtová, doprava tam zpomaluje. Kolona na zhruba 5 minut se táhne na ulici Zvonařka do Černovic před Dornichem. Ucpává se také výjezd od Žabovřeské ulice směrem na Bystrc. A převážně kamiony jedou pomalu po dálnici D2 před Brnem ze Slovenska od 10. kilometru a také na dálnici D1 u Brna před 196. kilometrem z obou stran. Pro Rádio Krokodýl z Globáse stánce Koptilša.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Pěkné odpoledne všem na 103 FM, ale nejenom na Moravu, taky na Vysočinu, do Horních Bojanovic, Kobylnic i k Hodoninu. Zdraví Peťan Holíka. Možná teď jdete s dětičkama do kina na hitovku Mimoni a Monstra. Monstra a Mimoni ovládají kina, u nás to ovládají ufoni, takže se ptáme i Zlatíček děcka, jak to vypadá s ufonem, jaké je ufon a kdo to je ufon?
1: To je takový manťan a má jedno oko.
2: Za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Jeste odpadky. Ty 100 miliony much se přece nemůžou mýlit.

0: Eva Farná, Tělo a Zlatíčka.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Tak zdravíme všechny kluky, holky, co si užíváte prázdnin anebo svých příměstských či jiných táborů, radovánek a zážitků, třeba s rodiči nebo sourozenci, bratranci a podobně. Jsme ve školce, jsme na Lesné, ptáme se Zlatíček, kdo to je ufon a jak vypadá.
2: On je takovej zelený a má dvě oči.
3: Ten ufon je takový zelený a lítá v planetě v lítajícím talířu.
4: Je velký a má strašně velký uši.
5: To je takovej manťan a má jedno oko.
6: To je v planetě takovej, tam je takovej netvor a vypadá takovej zelený, je celý.
0: Může být zelený, může být šedý, když půjdete v lese, potkáte tam zelenýho bacha, to nemusí být ufon, ale to může být místní myslivec.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
0: Takže všechny, co jsou zelení a nemají to z alkoholu, hlavně pany Hajné, zdravíme srdečně a posíláme další pecku z Krokodýla.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
7: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Tlapnet.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert. Je dobré mít parťáka při práci. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming.

U Krokodýla Xindl X na všechny frekvence i do Sokolnic, kde se na vás těší v sobotu Hana a Petr Ulrichovi. Mimochodem legendární kapela Javory Beat. V sobotu koncert v areálu bývalých kasáren a před skokaním budou Tonika Bokomara od česti. Javory a Ulrichovi potom od 8 krokodýláci, tak si skočte na koncert, třeba i na párik, bude to pohoda. A nejen do Sokolnic, legendární Bonnie Tyler, Total Eclipse.

0: Krokodýl do prázdnin, hot and cold, 17 hodin 38 minut, máte krokodýla, mobily do tašky, pozornost do lavice a to bude i po prázdninách. Přesně tímhle směrem se vydávají některé školy v Brně na Jižní Moravě, chtějí, aby se děti při výuce lépe a více soustředili a méně času trávili na telefonech. Jaké jsou první zkušenosti těchto učitelů a kde se to povedlo?
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Petr Novák, ředitel základní školy Kamínky. Zákaz mobilních telefonů mám to už před 2 roky a je to jedno z nejlepších rozhodnutí, které jsem v té své praxi udělal, protože nám absolutně odpadly jakékoliv starosti s šikanou formou natáčení učitelů, natáčení žáků mezi sebou, fotcení a tak dále. A rozhodně to bylo teda rozhodnutí, které přineslo větší klid a určitě se nám velice osvědčilo.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl.
3: Již od středy v nabídce. Bílý jogurt Classic 150 gramů za 8,90 a Bohemia brambůrky 130 gramů různé druhy za 29,90. Najdete v prodejnách Brněnka.
4: Forďáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
5: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
6: Prožijte příjemné letní večery ve společnosti výjimečných hereckých osobností. Divadelní představení a koncerty pod širým nebem na letní scéně divadla Volka Polívky. Těšíme se na vás v amfiteátru na Kraví hoře v Brně. Vstupenky zakoupíte v pokladně divadla a na www.divadlovolkapolivky.cz.
5: Pršet nebude. Váš Volek.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: This is the way you love me, tak to je krásný způsob, když miluješ. 18 hodin přesně právě teď dohrál Mika Happy Ending a my jdeme na zprávy s Míšou.
1: Přeji vám pěkné úterý. Lázně nesmí pacientům s asistenčními psy účtovat poplatky. Podrobnosti ve zprávách.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A ještě aby zdravíme asistenční pejsky a pánečky a dáme si Shakiru Waka Waka. Bude Avicii Levels. Hodíme tam motýly a taky Justina Timberlakea.
2: Radio Krokodýl. Počasí.
0: Trošku to spadlo teplotně. 23 Brno, Šepkovice, 21,5 Žďár je na 20. Zítra částečně zatažená, středa odpolední maxima zhruba jako teďka. Na Moravě 23, na Vysočině 20.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Jsou tu zprávy, vítejte.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Biskupství brněnské oznámilo letošní personální změny v obsazení farností. Přesuny kněží se dotknou celkem 8 míst v Brně a na Brněnsku, což je oproti jiným letům menší počet. Nového faráře dostanou například Veverská Bytýška, Moravany nebo Brněnské Obřany. Vědci z brněnské Mendelovy univerzity letos začali zkoumat možnosti tvorby nových genotypů hrachu. Tato rostlina bohatá na bílkoviny totiž čelí rostoucí hrozbě kořenového vadnutí, což významně snižuje výnosy. V pětiletém projektu se budou snažit vyšlechtit nové odrůdy, které budou odolné vůči patogenům, jež způsobují zmíněnou chorobu. Lázně podle zástupce ombudsmanky a dětského ombudsmana Víta Alexandra Šorma nesmí pacientům s asistenčními psy účtovat tisícové poplatky. Asistenční pes není domácí mazlíček a pro řadu lidí představuje nezbytnou pomoc při zvládání každodenního života. Šorm se zabýval konkrétním případem. Lázně přislíbili změnu. Tenistka Nikola Bartuňková otočila na turnaji WTA v Praze utkání s Číňankou Yan Ye a po vítězství 3-6, 6-4, 6-1 postoupila do druhého kola. 20-letá česká hráčka, která plní na štvanici roli nasazené čtyřky, uspěla po více než 2 hodinách.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A jdem na silnice, krokodýláci, víme, jak to jezdí s Kubou a kde jsou problémy.
4: Hezké odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy se jede pomalu mezi exity 190 a 196. Navíc na 194. kilometru blokuje pravý pruh nepojízdné obytné vozidlo. Hlavně pravý pruh zpomaluje na příjezdu do Brna ze Slovenska od 4. kilometru D2. Přímo v Brně se situace postupně zlepšuje. Silnější doprava už je pouze na křižovatce Dornichu a Zvonařky a nebo také na křížení ulic Drobného a Sportovní. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánc Jakub Tilšar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Pohodové pozdní úterní odpoledne s Krokodýlem přeje Petr Holík na Moravu, Vysočinu, k Břeclavi i Hodonínu, do Sokolnic, kde se na vás těší v sobotu Ulrichovi a Javory, do Štatlu, kde se na vás těší Bohemia Jazz Fest. A to právě teď a hrajou Fest. A my si hrajeme Madonu. Hang up!
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát během dne.
1: Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

se schoulím, jak do Plzeň. Mám lísky na snění, co vynesou hnění, a dobře vím. Znám na poušti břehy, co vyrobí.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Motýli do břicha, k tomu kafe a hurá do práce.
1: Osvěžuje Brno a celou jižní Moravu.
0: Krokodýláci, náš Jirka stále v terénu. Včera mimochodem na Moraváku, dneska to bylo na Semále, takže v Kéniku u Semilasa, a zítra se těšíme, že vás budeme těšit na Mendláku. A protože včera to bylo důležité, byl tam pan starosta, pan Vojtěch Mencel, tak se tam vrátíme, protože tam vlastně včera začala akce, která trvá i dneska, ještě do krásných večerních hodin. Takže Jiří?
2: Krokohlídka osvěžuje přímo v centru města Brna, na Moravském náměstí, u toho jezírka, tedy Brněnské moře, a máme tady starostu městské části Brno-střed. Pan Vojtěch Mencel s námi. Pěkný den.
3: Pěkné odpoledne, zdravím všechny posluchače Rádia Krokodýl.
2: My vás taky zdravíme. Co se tady děje? Dneska tady něco začíná.
3: Dneska tady začíná už čtvrtý ročník Bohemia Jazz Festu tady v parku na Moravském náměstí. Ty předešlé ročníky se konaly zase v jiných místech města, na náměstí Svobody, Dominikánské náměstí, a začíná dneska koncert o 17:30. Vystoupí tady tři skupiny. Koncert se bude konat i zítra, takže to dvoudenní festival, a zítra to bude opět o 17:30. Minimálně do těch 10 hodin se bude hrát. Koncerty jsou zdarma, takže přijďte si poslechnout dobrý jazz a dát si nějaké občerstvení té kavárně.
2: Zastavte se, krokodýláci, dnes a zítra na Moravském náměstí přímo u Brněnského moře.
0: Starosta Brna středu, pan Vojtěch Mencel, když říkal to zítra, tak to vlastně dneska, takže přátelé, už od 17:30, tedy necelou hodinu, dneska jeden ze tří koncertů, čili do krásných večerních hodin vás těší Bohemia Jazz Fest v centru města Brna a drinky vás těší Krokodýl. Zítra na Mendláku.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
4: Někdy prostě pejdeš a víš, že tohle je tvoje srdcovka. Candy Store. Stylový obchod plný malých i velkých překvapení. Delikatesy světových značek. Originál vedle originálu. Candy Store. Jediná kamenná prodejna, kde věci dávají smysl. Přijď, objev, zamiluj se. Brno, Nové Sady 2. sandy@store.cz.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík. Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
6: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
7: Ej, vybral jsem si skvěle, lelelele. Ej, firmu Klimastyle, lelelele.
6: www.klimastyle.cz.
1: Je dobré mít někdo.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Zajímají nás vaše názory.
2: Krásný úterní podvečer i do Koryčan a nebo ke Slavkovu, kde mívám Vladana, který mě pravidelně před asi 25 lety míchával v Aloze Coco Jumbo. Ježiš, to byla dobrota. A to hlavně stále a pořád je dobrota v Aloze Krokodýláci. No ale pojďme se podívat, téma dne. Jadran zasáhnou extrémní bouřky, takže kdo máte rodinu na dovolené na Jadranu, tak by dnes měli být obezřetní. Počasí má být divoké, alespoň ta varování jsou intenzivní. Jadran mají během úterka zasáhnout extrémně silné bouřky. Nejprve to má udeřit na severu Itálie a večer se to přesouvat přes moře k chorvatskému pobřeží. Podle lovců bouřek tam hrozí obří kroupy, ničivé porivy větru, výjimečně i tornáda. Vydali tedy nejvyšší stupeň výstrahy. Je to způsobeno studenou frontou, která utne vlnu veder a přestoupí z Itálie na Balkán. Ty první bouřky, pravda, se tam objevily už ráno, ale to měl být jenom slabý čajíček, předzvěst toho, co může přijít večer. Kombinace velkého množství potenciálně dostupné energie v atmosféře a silného střihu větru má podporovat vznik organizovaných bouřkových systémů a supercel, kroupy průměr 10 cm. Strašný. Tak schválně jsem si otevřel meteoradar České republiky, tady jsem si to sroloval až na tu italskou botu, dívám se San Marino, Bosna, Hercegovina, jo, a zatím Venecia, Slovenia, Ljubljana, nic se tady zatím neobjevuje, neformuje, takže za to je kec nějaké a budete úplně v klidu.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: A nebo to přijde pozdě večer, krokodýláci, a daleko dřív předtím budou písničky na přání, který si dneska dáme společně.
0: Rádio Krokodýl. Petr Holík. Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
3: Přemýšlíte, kam v létě s rodinou na nezapomenutelný zážitek? Přijměte naše pozvání na gala show Kůň, pátý element. Mýtický příběh naplněný akcí, ohňovými efekty, s novou hudbou a souzněním s koňmi. Lístky si rezervujte již nyní na ticketportal.cz. Kůň, pátý element. Lepší než dovolená u moře. Již nyní ve westernovém městečku Boskovice.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
0: Radio Krokodýl. Hit za hitem.

0: dneska tě moc potřebuju. To byl Barry Manilow, pak Westlife a 2 roky po Westlife s tím přišel v Česko hledá superstar druhá řada, u které jsem byl s Laďkou Něrgešovou, Vlasta Horváth, jeho oblíbená. Doufám, že to slyšeli všichni na Moravě, Vysočině a i v Hodoníně, respektive v Lužicách, kde bychom dneska měli mít naše oblíbenkyni Alex a to je její oblíbená písnička tohleto. Takže dobrou pohodu ku krokodýlu, taky k vodě, k práci, k čaji, bazénu a pivu a tož aj na bláhovku pro plnou sestavu kolem 5 prorokové. Takže jsme rádi, že tam pěkně máte krokodýla. 19 hodin, 1 minuta, jdeme hrát na přání.
1: Radio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Hola, hola, F-scéna na Biskupském dvoře volá. Už 23. a 24. července vás čeká 29. ročník letních folklorních večerů, tentokrát věnovaných Domu pro Julii. Ve čtvrtek vás strhne pořad Cesta, celovečerní smršť tanců v podání souboru Gymnik z Bratislavy a Mladina z Plzně. V pátek se vydejme od pramenu k moři společně s ansábl Flair a pěveckou skupinou Blaženky. Začínáme vždy 7:30 večer na Biskupském dvoře v Brně. Vstupenky jsou v prodeji v TIC Brno a na stránkách Městského divadla Brno. Více na fosjanosik.cz. F-scéna 2026. Dva večery plné hudby, tance, folkloru v srdci Brna.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Tak folklor v srdci Brna, dneska je tam ale Jazz Fest, krokodýláci, tak si jazzíček pěkně užijte, pokud tam někde blízko postáváte, nebo už tam přímo stojíte. A těšte se, protože na přání to začne Armin van Buuren. This is what it feels like.
2: Radio Krokodýl. Počasí.
0: Hodin 19 stupňů, ještě stále kolem 23 tady na Brněnsku, 21 v Šepkovicách, Žďár má 20 a středa zítra částečně zatažená, teplotně podobná. 23 odpolední maxima pro Moravu, 20 stupňů pro Vysočinu. A tady jsou hlavní události dnešního 21. červencového dne.
2: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
4: Brno pravděpodobně vzniklo před rokem 1000 našeho letopočtu. Zjistili to archeologové muzea města Brna. V laboratoři nechali otestovat lidskou kost nalezenou při dřívějších průzkumech na Starém Brně. Pracoviště před bývalými městskými lázněmi na náměstí Svobody ve Znojmě je od včerejška uzavřené. Řidiči ho nebudou moci využít do 31. července. Důvodem je dokončování nájezdů, pokládka asfaltu a úpravy autobusových zastávek. Policie dál vyšetřuje sobotní nehodu 2 autobusů u Lechovic na Znojemsku. Z obecného ohrožení z nedbalosti podezírá řidiče, který podle ní nedal přednost v jízdě. Nikdo ze zraněných už není v ohrožení života.
2: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy.

0: Krokodýl.
1: Krásný večer všem s Krokodýlem, hlavně na silnice, jak to jede, víme s Jakubem.
2: Hezký večer všem posluchačům rádia Krokodýl v Brně v části Komín na Knínické ulici směrem na Bystrec u sjezdu na Svrateckou ulici zasahují záchranné složky u nehody osobního vozidla s motorkářem. Doprava tam zpomaluje. Bouralo se také na Ostravské ulici z centra před sjezdem na Slatinu. Tam ale projedete bez komplikací. A v obou směrech počítejte s kolonami před Slavkovem u Křižanovic na silnici 50 mezi Uherským Hradištěm a Brnem. Pracují tam silničáři. Pro rádio Krokodýl z Globa Assistance Jakub Tylšar.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Krásný večer všem krokodýláci, tady je Petr po 19. i při úterku 21. červencovém dni a večeru písničky na přání, tak pojďme na to.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: večer všem s krokodýlem. Někteří máte ještě prácičku, tak zdravíme do skvělého vlasového salonu na Botanickou, do salonu Kašaro od Várkovou Reiterman. Janíčku, Jani, ať to utíká do finále s nejoblíbenější kapelou. Mám tady pro tebe super písničku a taky zdravím tady pod okna krokodýla jednu super partičku k pivíčku. Peťulku, Lucinku a Igora. Ať máte pohodu, ušnita, ať vám to tam utíká a zdravím velice tam ty naše krokodýlice. Lucinko, prejte dneska poprvé takhle jakože věnování, tak doufám, že to potěší, protože ta písnička je opravdu excelentní, úžasná. Pijte na zdraví, děcka, mějte se tam moc krásně.
1: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Výborná muzika, právě teď Imagine Dragons, Next to Me na botanku Janičce, na Bláhovku, na Gorkého, to je tady pod moje okna, super partičce. Takže Kešnitu, Peťulce, Lucince, Igorovi, děcka, na zdraví, připívám Krokodýl, zdarec.
1: Rádio Krokodýl a hity na přání.
0: Pecky na přání Rádia Krokodýl, jdeme na telefon 600 303 103. Kdo je tam, halo, dobrý večer.
2: Ahoj, Jirko, tady Jančo.
0: Nazdar Jančo, ahoj, zdravíme Řečkovice, seš v Řečkovicách?
2: Ano, ano, ano.
0: Dobře, a máš se v Řečkovicách krásně, Jančo.
2: Ano, mám.
0: Tak to rád slyším, koho pozdravíme za tebe dneska?
2: Já bych chtěla pondělí měl můj přítel narozeniny Pepa.
0: Pepičku, všecko nejlepší k narozeninám.
2: 55.
0: Lásku, štěstí, 55 je krásný, to je mladej, to je furt o něco starší než ty. Takže lásku hlavně od tebe, lásku hlavně od tebe, taky spoustu spokojenosti a třeba i peněz, že jo?
2: A hlavně zdravíčko.
0: Hlavně zdravíčko, tak všecko nejlepší a tady je písnička. Papa Pepíčku, hezky oslavuj, ahoj!

0: Krokodýl písničky na přání Pepíkovi k narozeninám, těm pondělním. Pokud máte dneska vy, pojďte si taky zavolat 603-103-103. Kdo je další na telefonu? Tady je Petr, krátce po čtvrt na 8. Dobrý večer.
1: Ahoj Peťulko, Peťa z Jišťáru.
0: Ahoj Peťulko.
1: Čau.
0: Královna kočiček se nám dovolala. Peťulko, jak se máme s Mírou?
1: Mám.
0: U vás ve Žďáře.
1: Míra je v práci.
0: Ještě je v práci, dobře, výborný, tak snad, až se vrátí, tak nepřivede tu bořku, co má být dneska od Itálie na Jadrán, v Chorvatsku, furt na to koukám tady a zatím to vypadá dobře. Pro všechny naše spřízněnce, Moraváky, Čechy, Slezany, co vyjeli od nás, tady jsem na dovolenou k tomu pobřeží chorvatskému. Pohodičku podpoříme, jakou písničku a pro koho, Péťo?
1: No, písničku vyber zase ty.
0: Dobře, rád. A bude
1: to
0: Míru zdravíme, děkuju.
1: Pro Jirku Vínera, pro Alex, pro oba dva Milany, pro Kometu a pro všichni, co poslouchají.
0: Hele, Pěti, říkáš to krásně. Alex máme kde, prosím tě, pro kontrolu?
1: Práci.
0: Přesně, holky, vy si píšete, ty seš v obraze, super.
1: No, taky, jo. Taky, no.
0: Takže zdravíme do práce všechny krokodýly, hlavně blonďaté, barbíny, krokodýlky a Alex z Hodonína do Lužic na čerpací stanici OMV, kde hraje stále krokodýl. Děkujeme moc, Peti, a na Vysočinu krásný večer a pohodu s Mirečkem, až bude z práce doma. Měj se, ahoj.
1: Ahoj, čau.

0: bílou rodinu v letní hokejové přípravě, kde je docela klid. Těšíme se, jak to začne zase v září, jak to vypukne, nebo už ty přípravky, že jo, to nebude dlouho trvat, krokodýlánci. 19:25, tady je Peťan Krokodýl. Jdeme na telefon 603 103 103. Kdo se dovolal? Halo, dobrý večer.
1: A dobrý večer, to je Hrušovaný Jirka.
0: A pozor, profi kuchař volá. A volá z práce, bych tak tipnul.
1: Z domu.
0: Jo, ty seš doma, dobře, tak do Hrušovan krásný večer. Kousek tam k rybníku Šemloku. Jiříku, jak se máte, jaká je nálada s chlapečkama, s Evičkou?
1: Jo, super, akorát jsme jeli z obchodu, tak teď akorát tam koupě na koupačku, takže paráda.
0: Jiříček, Alexíček, kdo se kope vždycky první, ten malej nebo ten větší?
1: Oni se kopal tak nějak spolu.
0: Spolu, aha. A dozoruje to víc tatínek nebo víc maminka?
1: Víc maminka, aha. To dozoruje.
0: Dobře, ale když tam je tatínek, tak je víc sranda, že?
1: Tak.
0: Tatínku, mimochodem máme skoro půlku prázdnin, co nějaká dovolená v blízkosti, nějaké beskydy, které máte rádi, nebo jeseníky, co?
1: No, do beskyd plánujeme. Začátkem srpna.
0: Super, tak výborně,
1: než
0: se Homolkovi zbalí do batohu, tak ti dáme zahrát písničku Pro koho přesně.
1: Tam to zahrát samozřejmě a naším dolehradu mám se zastavit potom nám, a tam to koupání utíká, kluci pak klidu usno, tak samozřejmě do Žďáru, do Bystrce, opon dvom Milanům, do Znojma, Bajkrovi, všem se poslouchajou, hlavně tobě Peti, Jirkovi Vinerovi a Zdenkovi do Šepkovic a Alex do Ružic.
0: Dobře to říkáš, hele, ano, dneska má Alex službu v Lužicách, tak doufám, že jí to bude utíkat a i všem těm bajkerům. Ty se opatruj při tom koupání, člověče, ať nejsiš moc mokré, až tam budou kluci stříkat. Jirko, krásný večer do Hrušovan, zdarec.
1: Díky moc, Peti, taky. Měj se, čau.

0: Hody domova z Hrušovan, taky Gala Freed from Desire, dobrý večer.
1: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Tak jsme pozdravili, zahráli pro Moravu Vysočinu, k Břeclavi a Hodonínu a už se nám to z Hodonína tady mohutně ozývá, píše nám aj Leonka z Prušánek, taky Jarda. Čau Péťo, zahraj prosím pěknou písničku pro mě na dovolenou, taky Ivetě a Davidovi do Prahy, pak Leoně do Prušánek, Alex do Lužic a Marcelce do Hodonína a pro tebe do Rádia Krokodýl, tak píšu, Jardo, jasný, dáme zahrát. Kde trávíš dovolenou, tak píše, že v Brně. Čeče, to seš kousek, stav se do studia. Jardo, pěkný večer, mimochodem už jsi tady byl na návštěvě, že jo, takže víš, tady je to vždycky vypucovaný všechno, naklizený. A na další písničku od tebe připravený, mimochodem to bude All We Got, Kido, Robin Schulz, a když je to Kido, neboli dítě, tak tady pozor, máme speciální zdravici gratulaci, která dorazila od Mikulova. Zdravím všechny posluchače, prosím písničku pro našeho malého souseda Darečka Moskvu z Milovic u Mikulova k jeho 5. narozeninám. Dary, krásný narozeninám.

0: Tak to je hlavně k těm pátým narozeninám pro Darečka, Mosku, Domilovicu, u Mikulova, dary za Péťu, za Marka, všechno nejlepší, taky za Krokodýla, zdravíme i tých Hodňáků, Jardu na dovolené v Brně a po krátké reklamní pauze pokračujeme v naší písničkové krasojízdě. Dobrý večer s Krokodýlem.
1: Hradní restaurace vás zve na Hrad Svojanov. Zažijte léto plné rytířů, šermířů a historických slavností. Vychutnejte si skvělé občerstvení a dopřejte si zážitek, který jen tak někde nenajdete. Přenocování přímo na hradě. Hrad Svojanov, místo, kam se budete chtít vracet. Více na svojanov.cz.
2: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
3: Dobrý večer, Brno a celá jižní Moravo. Rádio Krokodýl.

0: Rozvibrovaný telefon, písničky na přání, spousta žadatelů na čísle 603 103 103, pak je vždycky trošičku jako štěstí, když se vám to povede, že vám to nepípá, furt tu, začne to zvonit, teď to někomu zase zvoní, kdo tam je, halo, dobrý večer.
1: Zdar jak svině, tady zda Jaruši Slavková.
0: Zdar jak svině, čermáci Slavkováci, pěkný večer, Vildo, Jaruško, zdravím vás, ahojte.
1: Ahoj.
0: Jaká je u Slavkova a ve Slavkově nálada dneska, děcka?
1: Dobrá, hodně dobrá.
0: Tak to rádi slyšíme. Něco hodně dobrého se vařilo, jak to vypadá dneska, nebo jak to vypadalo u Plotny, co? Jaruško. Počkej, dneska ještě ražničí máte, nekecej.
2: No, tak já jsem to dělala dva dní, no.
0: Tak já jsem to včera tady nezabalil, že jo, protože kdybych to zabalil, tak vám to hnedka všecko sním a dneska už musíte vařit znova. Co se bude vařit třeba zítra?
2: Karboše.
0: Ježiště, taky moje milované jídlo. No, děcka, vy se mě normálně úplně trefujete do vkusu. Takže děkujeme za inspiračku a co si pěkného a komu zahrajeme, Vildo?
1: Dáme si nějakou pěknou 90 podle tvýho výběru.
0: Dobře,
2: bude
0: pro koho? Děkuju.
1: Bude to pro Pavla Janštu do Meziříči, bude to pro Bajkerose Zdeňka do Šepkovic, bude to pro Alex do Hodonína,
2: pro Míru a Péťu do Žďáru,
1: pro Ričiho do Slavkova tady a pro všechny ostatní krokodiláky, co poslouchají a co nás znají.
0: Zdravíme Slavkováky, moc krát děkujeme a mimochodem pozdravíme do Lužic, protože dneska si se nepletu, už by měla mít večerní noční službu Alex, takže v Lužicách zdravíme velice OMV čerpací stanice, kde prostě se ladí krokodýl tak jako vždycky, takže Alex, krásný večer a ti to dneska v Hokně utíká s krokodýlem, zdraví tě Slavkov i Krokoš, pěkný večer, že jo, děcka, zdarec.
1: Přesně tak,
2: ahoj.

0: Velmi pěkně ze Slavkova, než budeme smažit ty karbanátky, Playhety, The Summer is Magic. Ať je večer, tenhle ten letní úžasný.
1: Radio Krokodýl, hit za hitem. Radio Krokodýl a hity na psání.
0: No a už se to potvrzuje, že máme Alex, naši oblíbenkyni Barbínu z Hodonína, opravdu v práci v Lužicích, píše: ráda bych písničku Dlouhá noc, Péťo, za mě prosím do Slavkova, Jarušce Vildovi, Peťce Dožďáru, že jsem v nich shledala úžasné lidičky, přeju krásný večer, krásnou dlouhou noc a hodně lásky a prosím pozdravuj i Kuchtíka Jiříka za mě odsud v práci v Lužicách. Alex, tak ať ti to tam krásně utíká a jak si přeješ, tady máš Helenku Dlouhou noc. Krásný večer.
2: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu se znát.

0: Všem s krokodýlem na přání hraje krokodýl. Tohle bylo od Alex z Lužic, našim spřáteleným krokodýlům. Mimochodem už tady posílají, že moc děkuju Alexa, moc ti mávají, moc je zdraví, taky děkuji. Jdeme zase na telefon 603-103-103. Kdo pak je tam? Halo, dobrý večer. Pán Andělu, dobrý večer do Mezříče. Zdravíme tě, Pavle. Ahoj, ahoj. Tak jak se prosím tě máme? Včerejšek Míša oslavili, tančili děti?
1: Kluci tancovali.
0: Super.
1: Mám tě moc vodních pozdravovat.
0: Alex, Dominik, Diego, Eliška, jo. Ježíš, nádhera, děcka, máme radost. Tak, jdeme opět pozdravit nejenom Rantířov, koho dneska potěšíme, hlavně řekni.
1: No dneska hlavně potěšíme tu Marcelku, jestli by to
0: Marcelku
1: šlo.
0: Do Sazomína, jo, Marcelko Bonasera.
1: A samozřejmě bychom chtěli poděkovat taky Brňákům, Andílkům, všem, kteří jsou za moje dvě kamarádky, Květa Polova a Lída Zajcová.
0: Květa, Lída. Ano.
1: Ale oni mě pozdravovali, takže ještě bych jim dneska...
0: Nepočkej, furt je to Květa a Lída, furt je to Květa a Lída, už jsme je zdravili i včera. Příjmení holky, už si to, jako, už si to holky dohledají.
1: Jenom, aby to neslyšeli, jako...
0: Květa a Lída, dobře, jo.
1: A samozřejmě bych chtěl do Slavkova, samozřejmě, kteří mě vždycky hrajou krásně.
0: Ano.
1: No a Zdendovi Dechovi, jemu za všechno vděčím. A samozřejmě všem, kteří mě pomáhali. Ještě jedné Marcelce, která mě vezla nahoru. Tomu dají Hrávku a Vítěvi, který mu musí děkuju za to, že se o mě vždycky stará. Díky moc všem a pozdravujem všechny andělky celé republice za to, kde jsou. Díky moc, ahoj.
0: Děkujeme andělku moc za ochranu a za pomoc. Krásný večer nejen do Bezříče, Pavle. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj.

0: Já to chci, tak to tady breakni. Kapela Queen, Krokodýl na přání.
1: Rádio Krokodýl a hity na přání.
0: Poslední písnička tohoto večera z telefonu 603 103 103. Kdo pak ji objednává a kdo zahrát dá? Dobrý večer.
2: Zdarec Pešťany, dobrý večer.
0: Zdarec Rytíři do Šepkovic. Čau, Zdeny. Jaká je nálada takhle, takřka v půli prázdnin?
2: Hele, musím se vrátit k tomu, že když slyšíš jen půl zprávy, tak je obava i Českovici. Víš, o čem mluvím?
0: Vím, jak jsem varoval, že dneska z Itálie má jít hrozná bouřková smršť se supercelama, s kroupama 10 cm směr Chorvatsko pobřeží Jadranu, takže všem našim moravským, českým rodinám přejeme klidný večer a snad se to nenaplní tak, jak jsou ta varování a ta jsou velmi intenzivní, takže uvidíme. No.
2: Jo,
0: u nás bude klid, Zdeny, u nás bude klid, neboj. Takže prosím tě, co si bez bouřek, bez supercel a bez krup dáme zahrát.
2: Takže písničku pošleme tím pádem dolů k Balavě. Hejlence, dobrodnatý, Liduště a Spandový Jusicový z Bavor, ale teda Bavory u Mikulova pod Stolovou horu, Janičce Odvárkové do Mystické Klentnice, tež pod Stolovou horu, ale z druhé strany. Někteří to tam známe, že jo?
0: Ano, samozřejmě, zdravíme do Klentnice.
2: Kousek od Pohřely pozdravujeme moji rodinku Šuhajovu, Melkusovu, Švejdovu, to znamená do Kupšic. No a hezký večer ještě potom Tajkrovcům z Kulva, Utěchova, Slavková, Kumín, Pavlíkovi a Ještovi Velmezu, to je Zdenek.
0: Děkujeme, krásný večer, bez supercel a v pohodě s krokodýlem. Zdeny, děkujeme, zdarec.
2: Fuj, to jsou klidný, zdarec.
0: Buď klidný, zdarec.
2: Tak.

0: Krokodýl, písničky na přání pro vaši ochranu, lásku a pohodu. Další anděl od Petra Bendeho.
1: Rádio Krokodýl a hity na přání.
0: 21. červenec, dnes narozeniny Pavel Hála slaví, tak mu přeju štěstí, zdraví. Špička v oblasti trestního práva, který i rozvody levou zadní dává. Má super rodinu, dva kluky a už taky vnoučata a všechno včetně pátečního fotbalu výborně dává, takže já teď, Pavle, tvou oblíbenou píseň dám do Staré líšně, ty tvoje oblíbený z 80. 90. Mili Vanily posílám a řekněme, že to máme dneska k těm úžasným 67. nám. Přeju ti, aby ses na tento a mnohem nižší věk cítil zdravotně i mentálně, ať si v kondici a stále na špici, měj vše ku spokojenosti a pod kontrolou v rodině i soudní síni, jak to umíš. Všechno nejlepší pro toho špičkovýho právníka, doktora Pavla Hálu, Kipon Ranin. Gratulace, Pavle.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
1: V Brně vyrostl další poeziomat. Najdete ho na Kraví hoře a připomíná periskop ponorky. Má kliku a po zatočení zpívá a vypráví o místě, kde stojí. Nový atletický areál staví u základní školy Tvrdonice na Břeclavsku. Nové sportoviště s umělým povrchem, které nahradí starý škvárový ovál ze 60. let minulého století, bude stát přes 9 milionů korun. Omezená doprava, dřívější začátek stavby a 2 měsíce prací. Na vytíženém silničním tahu mezi Brnem a Slavkovem odstartovala přestavba křižovatky u Velešovic.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Je dobré mít někoho, kdo se o vás postará. Rádio, které pomáhá.

Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: úterní krokodýlí plíček se nám rozjíždí. Jarek Hemal, s vámi krásný poslech, hezkou noc, pohodovou, příjemnou, a to 21. červencovou. Před námi skvělé hity a my si to užijem.
1: If I should stay

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě.
3: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

žoral profín nebo amatér. Kopce byly, jsou a budou vždycky fér.

parťáka při práci. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Krokodýlní pelíčko jsou připravené další ty pro vás, pro všechny, pro dobrou náladu a hlavně pro vás, co nás sladíte ve Vyškově a okolí na 102,6 FM. Tak pěkný poslech, hezkou noc a stále užívejte. Hit za hitem.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Na Krokodýlu si užíváme hit za hitem. Jarek vám všem přeje krásnou úterní noc. Dnes máme Den nezávislosti Belgie a také Národní den zmrzliny. Ten mají hlavně v Americe. Tak, ale i tak zmrzlinu si užijeme. Máme tady spousty skvělých zmrzlin na jihu Moravy, tak vyražte zítra na nějakou dobrou. Teď vyrážíme za skvělými hity na Krokodýlu.
1: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Prospánek. Spěte lépe. Žijte lépe.

se na koho spolehnout. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Pranostika dnešního dne praví na svatého Praxeda, mlha z rána k zemi usedá. Tak, mlhy máme po ránu, to je jasné. Teď ale máme ten největší hudební výběr tady na Krokodýlu.

No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

ještě nespíte? Tak pěkné sny. Prospánek. Spěte lépe. Žijte lépe.

Ladíte úterní krokodý líplíšek, Jarek Hemala s vámi, krásný poslech, hezkou noc. No, před námi skvělé hity, užívat si je budeme, spousty z vás je už je třeba v práci. No a nezapomeňte, že my pro vás máme zítra po ránu skvělý krokodýlí bank v soutěži Krokodýlí zvuky, parky do tvý ruky. Držte naši vlnu, vyplatí se to.

Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále

tentokrát budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodoní, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

řádků tvých řas. Ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Stále více Čechů zajímá plat kolegie. Možná i vás to zajímá. Letos je to 62%. I právě na to koukneme tady u nás na Krokodýlu. Stále více zaměstnanců tady u nás, nejenom na jihu Moravě, ale vůbec v České republice, zajímá informace, kolik bere jejich kolega. Letos to je 62%, což je meziroční nárůst o 5% bodů. Skoro 3/4 lidí ví nebo aspoň tuší, kolik bere jejich kolega. Vyplývá to z průzkumu, který uskutečnila agentura pro tisícovku respondentů a pro společnost. V červnu byla přijata směrnice EU.

Skauti na jihu Moravy míří na tábory. Někteří už na táborech byli, třeba skauti z Veverské Bytýšky. No a právě na tábory se podíváme tak trošku i my tady ve vysílání Krokodýla. Kolem 2 týdnů bez tekoucí vody a elektřiny stráví tisíce dětí z jižní Moravy. Na skautských táborech spí ve stanech nebo v indiánských týpí. Jídlo si připravují v kamnech či na ohni a poznávají přírodu a učí se mnoho praktických dovedností a to je paráda. Všechny skautky, skauty zdravíme, ať si to užijete a mějte příjemné samozřejmě léto a bezvadné tábory.

Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

parťáka při práci. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.